Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fetse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to Červené gitary.

Zadání znělo, potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl single Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je bez toho ostrudané?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
7: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
6: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel.
1: Ano.
0: A mohli jsme si takto povídat. Tak další
1: je to
0: otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselohra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie, že je dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase, možná. Senář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu tykala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.
6: Večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera. My vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle. Zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptiku města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodávali ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte. No,
3: tak děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji,
7: den,
3: dobrý den,
7: pane.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí,
9: mějte
2: jak
9: se.
2: Slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky,
2: naschledanou.
3: Mějte
2: tak,
3: se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizu, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď sem prídem, tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, potom, potom, potom, Aranko, potom, potom,
10: potom. Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Já tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A. Popelka a Zloun, za ano. B. Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku... mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolám.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. No. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo? A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo? Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo? To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádher, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jako pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková, mějte se hezky.
6: Děkuju,
1: naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika, zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den, stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě, samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdounek?
3: To i vědu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Aha. Jo.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady dobrý. Je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobrá, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtějí. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to, pane, toto je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
11: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
11: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze s Tomášem Tepelem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a sebe taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsáno.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, zvukem je zdravý obám.
1: Ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Halo, další, prosím.

0: Dobrý den, zdravím vás, Ivana Přeučila.
1: Děkuji.
0: Hlasuji pro Tomáše Tetra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
1: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
2: A vám se to líbilo? To je hlavní.
0: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
2: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
1: Děkuji.
0: Ano, děkuji, naschle.
2: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tefr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
3: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl, já jsem vinohraďák a od jak těživa krtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo teda, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda měnili postavy, ale Malé už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to jenom tak na okraj, ale to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila. Že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Bochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
2: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
1: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
2: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Železném Brodě od zítra uzavřou několik ulic. Začíná tradiční železnobrodský jarmark. Bývalé dětské oddělení ve Frýdlantské nemocnici nahradí ambulantní trakt. Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová, sestra protikomunistických odbojářů. Dnes bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Začátek každoročního železnobrodského jarmarku uzavře několik ulic. Neprůjezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Omezení potrvá od rána pátku 12. do rána pondělí 15. Město na svém webu upozorňuje na vyšší počet návštěvníků v ulicích. Řidiče také vyzývá, aby pozorně sledovali změny v dopravním značení. V areálu nemocnice ve Frýdlantě je před dokončením nová márnice a energocentrum. Následovat bude demolice bývalého dětského oddělení. Místo něj vyroste ambulantní trakt, uvedl nezávislý místostarosta zvolený za ODS Jiří Stodulka.
2: Tam budou všechny ambulance, bude tam laboratoř, bude tam zázemí pro zdravotní personál, všechny tyhle ty věci. Je naplánován na rok 2027, protože se taky musí vyměnit komplet inženýrské sítě, kanalizace, voda, veškeré rozvody, protože ty jsou tady víc než 100 let. Jenom tady je rekonstrukce těch sítí za 100 milionů korun.
0: V zákupech na Českolipsku radnice zahájila výměnu střechy na základní škole. Součástí zakázky za 13 milionů korun je také instalace fotovoltaických panelů. Vyrobená elektřina se bude využívat i v dalších městských budovách, říká starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Škola nám jede i o prázdninách, jede ubytovna, jídelna, takže to máme jako trošku výhodu. A co nespotřebujeme, tak si pustíme do důchodňáku a na úřad. My jsme ty střechy stejně chtěli opravovat a potřebovali jsme je opravit. A navíc na tu fotovoltaiku máme přiklepnutou dotaci asi ve výši 2 milionů korun.
0: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Zároveň byla sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Potom, co za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila Mašínová persekuci komunistickému režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Jungmannova je kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 5. hodině 11. června v kalendáři a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vám a příjemný poslech přeje Martin Kolín. Čtvrteční ráno společně odstartujeme v krajském městě, zamíříme totiž do Liberce a podíváme se na téma, které stále vzbuzuje spoustu emocí a které rozhodně tak nějak rozděluje, nebal bych se říct. To je konkrétně tady rekonstrukce libereckého bazénu. My se za okamžik ale podíváme na to, v jakém stádiu momentálně rekonstrukce je, hlavně tedy co pokročilo a jak by zhruba mohlo vypadat otevření celého objektu. To vše nabídneme už za okamžik v dnešní první reportáži. Popřejeme příjemný poslech, hlavně tedy pokud možno poklidné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: Zpříjemnit si deštivé ráno nějakou jednohubkou, o které nám zpíval Vladimír Mišík, pravděpodobně by mi taková věc udělala radost. Věřím, že vám udělala radost tedy písnička, která nám nezestárla, a to 11 minut po 5. hodině. Úspěšně odstartováno dobré ráno, ve kterém jsme si trochu udělali chutě, a to možná bude platit i o následující reportáži. Tady už tedy jen obrazně. Ostatně místo vody je teď totiž v libereckém plaveckém bazénu kovové lešení. Stavební firma Metrostav ho potřebuje pro práce na stropě stadionu. Pokračuje v kompletní opravě budovy. Město za ní zaplatí přes 800 milionů korun bez daně. Aktuálně už je uvnitř budovy vidět, jak budou nové prostory vypadat. Nejvíc práce pokročili v prvním patře. Ve wellness už stavbaři pokládají podlahové vytápění. Připravený je taky prostor pro recepci a pokladny.
1: Tady jsou už vlastně provedené kabeláže pro nové turnikety, přes které se bude vcházet vlastně do celého toho placeného prostoru.
2: Ukazuje na trčící kabely v zemi Štěpán Werner z Metrostavu. Jsme ve vstupní hale, v minulosti se tady návštěvníci museli rozdělit na muže a ženy a znovu se setkali až u bazénu. Nově budou šaty společné, vysvětluje primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Bude to na moderní čipový systém, vlastně tady si zakoupíte čipové hodinky, takzvané, tady si čipnete a půjdete dolů do šatnových prostor, které budou společné.
2: V šatnách budou k dispozici převlíkací kabinky, původně jich mělo být 9, město se ale podle Lenerta rozhodlo počet navýšit.
3: Na sociálních sítích se objevovalo, že 9 nebude stačit na ten počet, tak jsme na to reagovali a přidali jsme ty kabinky i na druhé straně, takže jsme to skoro zdvojnásobili.
2: Tak my jsme prošli pomyslným turniketem a kam jsme dorazili?
1: Nyní se nacházíme vlastně v místě, kde se přezuje a půjdeme se převlíct do převlíkacích kabin a uložíme si věci do skříněk.
2: Kolik těch skříněk tady bude?
1: Zhruba přes 700.
2: Říká Werner. Ze šaten pak lidé budou pokračovat do sprch, na nich už stavební firma taky pracuje.
1: Tady jsou dámský sprchy a tamhle vzadu pánský. A pak půjdete z boku, tak jak to bývalo předtím, nuceným sprchováním k bazénu.
2: V bazénové vaně je aktuálně postavené lešení, které stavební firma potřebuje k pracem na stropě. Zmizet by mělo v červenci, pak začne obkládání bazénové vany. Firma už má připravený materiál i na další ikonické obklady.
1: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný. Můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
2: Stavbaři teď budou postupně pracovat taky na technologiích bazénu. Práce by měly být hotové za rok. Veřejnosti se stadion otevře v září 2027. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s

0: počasí.
1: Čtvrteční ráno bude v Libereckém kraji většinou zatažené, a to s deštěm nebo s přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer už budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 9 až 12 stupni. K tomu mírný severozápadní až západní vítr a do nového dne vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také Jitka Zelenková s písní Mám chuť psát román ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už tady 9 minut a to před 17:30. Je to také čas, kdy se vydáme k odpoledni, protože právě po dnešní 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Dozvíme se například to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi. A to japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Vy si celý rozhovor s Ester Geislerovou můžete poslechnout právě dnes a to po 13. hodině.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a nás už za okamžik čekají také informace z Jablonecké galerie N. A co bude aktuálně k vidění, to se dozvíte v dalších zprávách, a to i Ivety Bláhové.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Dětské dopravní hřiště ve Frýdlantu na Liberecku může nově využívat i veřejnost. Doposud sloužila světelná signalizace pouze základním školám pro dopravní výchovu. Informovalo o tom město na svém webu. Semafory jsou pro veřejnost zapnuté vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Povodí Labe připravuje úpravu koryta Lužické Nisy před budovou krajského úřadu v Liberci. Proměna koryta souvisí s druhou etapou výstavby náplavky, kterou letos zahájí město Liberec. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty by koryto Nisy mělo dostat v těchto místech víc přírodnější charakter. V galerii N v Jablonci nad Nisou vzniká nová výstava studentských prací. Lidé tam uvidí šperky i výrobky ze skla. Tentokrát jde o práce bakalářské a semestrální. Mladí umělci jsou studenty katedry designu na jablonecké pobočce Technické univerzity Liberec. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 ze 66 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. V Mexiku začne večer českého času fotbalové mistrovství světa. Od 21 hodin se v Mexico City utká domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou. Ve 4 hodiny ráno v noci na pátek pak vstoupí do světového šampionátu Češi soubojem s Jižní Koreou. Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pět hodin, 32 minut, za námi další zprávy Ivety Bláhové. Pokračujeme tedy v ranním vysílání a než nabídneme další písničky, ku příkladu tedy hned po zprávách skupinu Jelen, zamíříme do Liberce. Konkrétně se podíváme na papírové šaty, plastový vídeňský košík jako kabelka nebo varný porcelán. Lidé v krajském městě totiž můžou zavzpomínat na liberecké výstavní trhy. Letos by oslavili 70 let. Výročí připomíná Severočeské muzeum, kam se ostatně už za okamžik společně ve vysílání Dobrého rána vydáme. Další.

0: Michal Tučný a s ním další písnička, která nám nezestárla. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Taková ta typická věta ze života a zároveň název písně, která nám dozněla v 5 hodin a 41 minut. Je to také čas, kdy se můžeme vydat do malého sálu Severočeského muzea. Ten se totiž proměnil v liberecké výstavní trhy. K letošnímu 70. výročí od zahájení trhu tam vznikla nová výstava s názvem Všechno, co jsme chtěli. Lidé uvidí produkty především z 60. let minulého století, třeba typické plastové výrobky, lustry, produkty ze skla i z porcelánu.
1: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
2: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
3: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
3: Vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil.
4: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
5: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
2: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
5: Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
4: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek, šustákový. My jsme se přesunuli tady k bytové sekci. Vidíme tady fény, žehličku a výraznou částí tady na výstavě jsou plastové produkty.
5: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky ETA, které podle Rosmanové lidé dříve využívali na přípravu mléčných koktejlů.
5: K takovým jako typickým prvkům, které se na libereckých výstavních trzích provozovaly, byla právě

0: počasí.
1: Ve čtvrtek v Libereckém kraji, hlavně tady v ranních hodinách, bude většinou zataženo, a to s deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer už ale budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 14 až 17 stupni Celsia. Na horách naměříme mezi 9 až 12 stupni. K tomu tedy mírný severozápadní až západní vítr v přeháňkách nebo bouřkách bude přechodně také zesilovat a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Tak alespoň tady to zůstalo pozitivní. 5:46 k tomu. Dobré ráno pokračuje. Pokud se postupně probouzíte, tak vás zdravíme. Do nového dne připomínáme tedy čtvrtek, a to s datem 11. června.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: pohádkově pokračujeme v našem ranním vysílání. Teď už tady 10 minut před 6 hodinou, čas nám opět trochu poskočil a my se společně můžeme už s předstihem podívat také k víkendu. V sobotu totiž uplyne 90 let od narození herečky Heleny Růžičkové. Teď vám díky našemu archivu odvypráví vtip. Nikoli z prostředí porodního sálu, ale zubní ordinace.
1: Stará babička přijde k zubnímu lékaři a říká: pane doktore, tady bude, strašně to bolí, strašně to. A takový mladý doktor soukromý už říká: babi, pojďte se takhle, ne, to si sedněte do křesla, vás pořádně prohlídnu. Taky prohlídne a zjistí, říká: babi, nedá se nic dělat, budeme vrtat. Tak mu navodevřela pusu, že, a on začal vypláchnout. A on začal vypláchnout. Když to bylo po sedmí, tak se tak babička utírá a říká: pane doktore, budete ještě dlouho vrtat. A ten zubař, jak se takhle přehází tvrtášky, říká: pojďte se, já se potřebuji dostat na nervy. A ta babička jen takhle se takhle zaklonila a říká: Ježíši Kriste, to budete vrtat dlouho. Já mám nervy v prdeli.

0: 6 hodín.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: České Lípě radnice nechala opravit téměř všechna dětská hřiště. Město Jilemnice má na projekty participativního rozpočtu 350 tisíc korun. USA při nočních úderech na Irán cíle na protivzdušnou obranu nebo průzkumná zařízení. Dnes bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Technické služby města Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě je jich přes 40 a na většině z nich je závada, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závady objevil technik, u kterého město na jaře objednalo kompletní revizi, říká uvolněná radní Nela Cermontérová z Hnutí ANO.
2: A na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících a na základě toho teďka probíhají ty opravy, všechno by mělo být hotovo do 15.6.
0: Obyvatelé Jilemnice poslali na radnici 7 návrhů na vylepšení veřejného prostranství. Město má letos v participativním rozpočtu 350 tisíc korun. Než budou moct lidé o nápadech hlasovat, musí jejich uskutečnitelnost nejdřív posoudit úředníci, vysvětlil starosta David Hlaváč z ODS.
3: Městský úřad vlastně prověří, že tomu nic nebrání, ani z toho legislativního hlediska. A my pak jako samospráva vytvoříme vlastně anketu. Každý občan bude mít 2 body pro a 1 proti.
0: Přes 90 milionů korun bude stát nový park v centru Hrádku nad Nisou. Více než polovinu uhradí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatí město. Součástí parku bude vyhlídková věž, amfiteátr i obnova historické fontány u Schubertovy vily. Dosud nevyužitý prostor město získalo před lety spolu s koupí areál bývalé továrny Benar, informoval nezávislý starosta Pavel Farský. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoků podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedl, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Iránu. Iránská státní média hlásila výbuchy například v přístavu Bandar Abbas. Iránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán taky oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu, to ale Američané popřeli.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Do deštivého rána vás i po 6. hodině zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme nejen příjemný poslech, ale také úspěšně zvládnutou druhou polovinu pracovního týdne. K tomu nás čeká cesta do Prahy. Konkrétně tedy můžeme nastínit, že Všeobecná fakultní nemocnice má nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Otázka tedy na klinice adiktologie, jak bude centrum fungovat a komu konkrétně tedy pomáhá, případně s jakými závislostmi bude pacientům pomáhat. To vše se dozvíte už za okamžik a to v další reportáži čtvrtečního ranního vysílání. Od mikrofonu vás tedy i po 6. hodině zdraví Martin Kolín.

0: Jiří Korna, s ním píseň nejen motivační, ale také tematická i s pohledem na hodiny 11 minut po 6. hodině a žal se i v tomto čase odkládá. Společně, jak jsme avizovali, můžeme také zamířit do Prahy. Závislosti u lidí podle odborníků častokrát totiž vznikají kvůli špatným sociálním podmínkám a naopak nedostatečné zázemí vede i k závislostem. A právě pro lidi, kteří řeší oba tyto problémy, vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Přináší komplexní léčbu, která jim pomáhá zařadit se zpátky do společnosti. Nejprve ale musí pochopit, v čem je jejich problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny do klasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska k způsobu mé výchovy, konkrétně z dodržování režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná, ta zeleň, vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmom. My se snažíme zamerať na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes nás čeká další zatažený den v Libereckém kraji a pravda za doprovodu deště. Můžeme tedy uvést na pravou míru teploty opět o něco nižší, ty nejvyšší mezi 13 až 16 stupni, na horách mezi 9 až 12 stupni. Ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Večer budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Biometeorologická předpověď ale mírná, a to na jedničce, a mírný je hlášený také sever západní až západní vítr.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.

0: Jaké změny čekají základní školu v Zákupech na Českolipsku? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Železném Brodě od zítra uzavřou několik ulic, začíná tradiční železnobrodský jarmark. Neprojezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Město vyzývá řidiče, aby pozorně sledovali změny v dopravním značení. V Zákupech na Českolipsku radnice zahájila výměnu střechy na základní škole. Součástí zakázky za 13 milionů korun je také instalace fotovoltaických panelů. Vyrobená elektřina se bude využívat i v dalších městských budovách, informoval starosta Radek Lípa ze starostů pro Liberecký kraj. Výstavu připomínající liberecké výstavní trhy můžou navštívit lidé v Severočeském muzeu. Vznikla k 70. výročí od založení trhů. Lidé na ní uvidí produkty z 60. let minulého století, jako syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán i výrobky ze skla. Dnes se má uskutečnit první ze série 4 schůzek odborníků z úřadu vlády s jejich šéfkou Tinde Bartou. Jde o zaměstnance úřadu, kteří se mají podle vládního záměru přesunout se svou agendou na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Portugalsku dnes začne mistrovství Evropy rychlostních kanoistů. Představí se na něm celkem 20 českých závodníků, včetně olympijských vítězů z Paříže, kanoisty Martina Foxy a kajakáře Josefa Dostála. Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:30, pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberece. Zdravíme vás u něj, zdravíme vás také do nového dne, a to do čtvrtka 11. června. Za okamžik s Karlem Zichem nabídneme píseň, která, myslím si, by mnohé potěšila, kdyby se byla možnost zmotnit, konkrétně tedy skladba s názvem Léto, jak má být. Tak léto budeme rozhodně vyhlížet, a to nejen v našem vysílání. Co nás také čeká v následujících 30 minutách, už za okamžik k tomu přidáme další aktuality libereckého kraje a společně s dětmi připomeneme hned několik historických momentů a také osob, jak se společně s nimi po připomenutí historie Národního divadla dostaneme až ke kněžně Libuši. To se dozvíte před 7 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno!

0: S Petrou Janou jsme odstartovali další část našeho ranního vysílání, konkrétně tedy s písní Říkej mi, kdy jsme se měli možnost vrátit do roku 1987, zpátky ale do roku 2026 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdy nabídneme další pohled do libereckého kraje, a to samozřejmě s důrazem na další aktuality. Ku příkladu v Hrádku nad Nisou proběhne v sobotu 13. června sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tedy pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označovaném stanovišti. Harmonogram sběru případně najdete také na webu města, odkud jsme čerpali také tuto informaci. A ještě tu máme informaci pro obyvatele Harachova. Místní lékárna bude od pátku 12. až do pátku 26. uzavřena, a to z důvodu čerpání dovolené. Otevřená bude od pondělí, a to 29. června, taky tedy s tím rozhodně lepší počítat. 6:40, nejen tedy v tomto čase popřejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, hlavně ať už před sebou máte dnes na plánu cokoliv, tak k tomu tedy hlavně přidáme přání úspěšného čtvrtka, a to s datem 11. června.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ani dnes si sluníčka moc neužijeme, ráno bude většinou zatažené, a to za doprovodu deště nebo přeháněk. Během dne už ale očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout také bouřky. Večer budou následně srážky i oblačnost postupně ubývat. Denní teploty dnes o něco chladnější, mezi 13 až 16 stupni, na horách dnes mezi 9 až 12 stupni Celsia. Hlášený máme mírný severozápadní až západní vítr. V přehánkách nebo bouřkách bude přechodně vítr zesilovat a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11. červnu, ale roku 1881. To bylo poprvé otevřeno Národní divadlo, a to operou Smetanovy Libuše. Po dalších 16 operních a činoherních představeních se ale naše Zlatá kaplička opět uzavřela, aby pokračovaly práce na jejím dokončení. V srpnu potom Národní divadlo zachvátil požár. Slavnostní tóny Smetanovy Libuše se sálem opět nesly až po dvou letech, v roce 1883. Ale dost historických dat, teď už o kněžně Libuši a také schopnosti předvídat budoucnost. S dětmi si povídala Tereza Brázdová.
1: Kdo je věštkyně?
2: No tak to nevím.
3: Věštkyně je na velký na věži a pozoruje, jestli se tam někdo nedostává, tam pracuje.
1: Může někdo předpovědět, co se stane?
4: Já bych řekla, že se může dneska stát, že se zase budeme dělat značky a že zase bude mít asi někdo oslavu příště.
1: A jsou lidé, kteří umí říct věci dopředu, co jo. Se stane?
4: Jo.
1: A jak to ví?
4: No protože jsou chytrý, mají mozky.
1: Tak a chtěli byste vědět, koho si vemete za manžela jednou? Proč?
4: Protože jsem mu dala pusu na procházce.
1: Samíkovi?
4: Jo! Jo, fakt! Jsem mu dala pusu.
1: A víte, čím jednou budete?
4: Budu trenérka a jako práci budu pracovat v důchoďáku.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Nisou pořídil pro své hřbitovy nákladní elektromobil. Soud přesunul případ korupční kauzy spojené s libereckým dopravním podnikem na podzim. Na Dlaskově statku v Dolankách u Turnova začíná tradiční řezbářské sympozium. Dnes bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Údržbě městských hřbitovů Jablonec nad Nisou nově využívá nákladní elektromobil. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové za něj město zaplatilo zhruba 1 milion 400 tisíc korun. Přibližně třetinu nákladů pokryla dotace. Auto bude prozatím sloužit všem 7 městským hřbitovům.
2: Podle primátorova náměstka Petra Roubíčka z ODS auto zaměstnancům usnadní každodenní práci. Je bezemisní a tiché, což je podle něj ideální pro prostředí hřbitovů. Novou nabíječku pro nabíjení elektromobilu magistrát budovat nemusel. V hospodářském zázemí hlavního hřbitova v ulici Na Roli už ji totiž má. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Korupční kauzu spojenou s libereckým dopravním podnikem začne krajský soud v Liberci projednávat na podzim. Obžalovaných je 9 lidí a 12 firem. Státní zástupce je viní z přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Některým za to hrozí trest až 12 let vězení. Případ měl soud původně řešit příští týden v úterý. Hlavní líčení ale musel zrušit, říká mluvčí soudu Karolína Francová.
3: Podařilo doručit obžalobu a předvolání k hlavnímu líčení jednomu z obžalovaných, který neposkytl soudu součinnost při doručování, jehož pobyt je v současné době prozatím soudu neznámý. To hlavní líčení by mělo být nařízeno na podzim 26, nejspíš v říjnu.
0: Na dvoře Dlaskova statku v Dolankách u Turnova dne začíná tradiční řezbářské sympozium. Potrvá 3 dny. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušených řezbářů i řezbaček. Práci se dřevem a dlátem se návštěvníci můžou sami vyzkoušet. Sympozium se na Dlaskově statku koná od roku 1996, ale letos nemá žádné konkrétní téma. Sochy, které tam vzniknou, si řezbáři odvezou zpátky domů. Poslaneckou sněmovnu dnes čekají 2 mimořádné schůze. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou schůzi iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model stavebních úřadů, novelu odmítá.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská. Po úsek ulici U Přehrady v Jablonci nad Nisou objízdná trasa není značena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 11. června v kalendáři a 4 minuty po 7. hodině vám dobrý poslech, dobrého rána přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. Společně se vydáme na cestu ne kolem světa, ale na druhou stranu světa, to 100%. Češi se totiž na úvod fotbalového mistrovství světa chystají na první utkání. Přiznám se, téma mě osobně šité na míru, rozhodně utkání, které mám v plánu sledovat. Ostatně zítra ve 4 hodiny v našeho času, ve 4 hodiny ráno nastoupí proti Jižní Koreji. Tak jaká v kabině panuje před utkáním nálada? Ne, na to se společně podíváme už za okamžik, a to v další reportáži. Přejeme příjemný poslech.

0: písni Petra Spáleného nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Cesta do Mexika. Čeští fotbalisté totiž v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Ve 4 hodiny ráno našeho času rozehrají v mexické Guadalajaře utkání s Jižní Koreou. Suverénně největší hvězdou asijského soupeře je bez pochyby kapitán Song Hyun-min.
1: Při úvodním tréninku Jihokorejců v Mexiku poutal Son jasně největší pozornost. Nejúspěšnější období prožil v Tottenhamu, ve kterém hrál od roku 2015 až do loňska, kdy odešel do Los Angeles FC. S londýnským klubem ovládl Evropskou ligu a za víc než 450 soutěžních zápasů dal 173
2: gólů. Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc.
3: Určitě největší zbraň je Son, který ho znal. Máme určitě všichni.
4: To je vlastně asi největší, řekl bych, jako hvězda té skupiny.
1: Zmínili postupně reprezentační kouč Miroslav Koubek, obránce Robin Hranáč a záložník Pavel Schulz. V jeho korejské reprezentaci Son debutoval v 18 letech, se 145 starty je národním rekordmanem a chystá se už na své čtvrté mistrovství světa.
5: Když jsem na mistrovství světa, pokaždé se cítím jako dítě, protože být tady a reprezentovat svou zemi, to je sen. Česko má dobré fotbalisty, ale to my taky a budeme chtít soupeřovi silné stránky eliminovat.
1: Řekl na tiskové konferenci před utkáním s Českem Son Hyun-min.
6: Son Hyun-min je v Koreji jako neskutečná megastara. To je opravdu jako miláček všech a opravdová celebrita.
1: Zdůraznil pro radiožurnál Sport královéhradecký obránce Tomáš Petrášek, který v minulosti v Jižní Koreji působil. Do Evropy zamířil Son poprvé v létě 2008, kdy ze Soulu přestoupil do německého Hamburku. V Bundeslize debutoval o 2 roky později a tehdy u toho byl i jeho někdejší spoluhráč z přístavního klubu David Jarolím.
7: Byl to takový tiší kluk, který se nějakým způsobem moc neprojevoval. Byl pokornej, makal, poctivej, takže ta kariéra, kterou měl, tak nebyla náhoda. Jeho silná stránka je to zakončení obou nohy, prostě pravá, levá, je to pak pro tu defenzivu těžký a určitě jeho rozhodovací schopnosti.
1: Řekl radiožurnálu Sport bývalý reprezentant David Jarolím. Utkání Česko-Jižní Korea začne v Mexiku ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Milovníky léta s teplotami dnes pravděpodobně nepotěšíme. Ty nejvyšší mezi 13 až 16 stupni, na horách mezi 9 až 12 stupni Celsia a ráno očekáváme povětšinou zataženou oblohu, a to s deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout také bouřky. Večer už ale budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, mírný také severozápad až západní vítr. Ten případně v přeháňkách nebo bouřkách bude přechodně zesilovat. Tak takové počasí nás čeká dnes 11. června v Libereckém kraji.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Čekají nás další zprávy Českého rozhlasu Liberec, které pro nás chystá Iveta Blahová. Ta už za okamžik přiblíží, jaké úpravy čekají koryto Lužické Nisy v Liberci.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dětské dopravní hřiště ve Frýdlantu na Liberecku může nově využívat i veřejnost. Doposud sloužila světelná signalizace pouze základním školám pro dopravní výchovu. Informovalo o tom město na svém webu. Semafory jsou pro veřejnost zapnuté vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Povodí Labe připravuje úpravu koryta Lužické Nisy před budovou krajského úřadu v Liberci. Proměna koryta souvisí s druhou etapou výstavby náplavky, kterou letos zahájí město Liberec. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty by koryto Nisy mělo dostat v těchto místech víc přírodnější charakter. V galerii N v Jablonci nad Nisou vznikla nová výstava studentských prací. Lidé tam uvidí šperky i výrobky ze skla. Tentokrát jde o práci bakalářské a semestrální. Mladí umělci jsou studenty katedry designu na jablonecké pobočce Technické univerzity Liberec. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Byla nejmladším dítětem odbojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicemi Komenského a Důlním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy Iveta Bláhová a další zprávy Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 7:30. Čas, kdy pokračujeme s dalšími písničkami Dobrého rána. Hned tedy po zprávách nabídneme Karla Gotta a s ním píseň Oheň v sobě máš. Chybět v následující půlhodině nebude předpověď společně s meteorology a k tomu se vydáme za středoškolskými studenty. Jak pomoci záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích? Právě středoškoláci vymysleli chytrý náramek, který by mohl životy zachraňovat. Jak to funguje? To se před 8:00 dozvíte.

0: Marta Kubišová, 10 minut po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu Liberec během čtvrtečního dobrého rána, a to s nestárnoucí písní, kterou jste rozhodně poznali v oficiálním, tedy tom originálním znění. To bylo v podání skupiny Beatles. My jsme si ji užili tedy od Marty Kubišové, a to Hey Jude. My se také v čase 7 hodin a 40 minut můžeme podívat na další aktuality a zajímavosti, konkrétně třeba i na událost, která právě dnes začíná. Na Dlaskově statku se totiž právě ode dneška až do soboty 13. června koná tradiční řezbářské sympózium. Návštěvníci se mohou těšit nejen na ukázky práce se dřevem, ale také na možnost si toto řemeslo pod vedením zkušených řezbářů sami vyzkoušet. V pátek 12. a následně od 18 hodin na místě vystoupí také kapela Podlák. A přesunout se společně můžeme i na web Železného Brodu, tam jsme totiž našli upozornění pro občany týkající se pátku. To totiž bude sběrný dvůr otevřen pouze do 15. hodiny, v sobotu 13. následně bude z technických důvodů zavřeno úplně, tak i s tím tedy lepší počítat, pokud jste měli na plánu třeba nějaký jarní, potažmo tedy letní úklid právě v okolí Železného Brodu, tak tedy i s tímto omezením rozhodně bude lepší kalkulovat. 7 hodin, téměř 42 minut, čas nám opět trochu poskočil, dobré ráno pokročilo, a to už je za okamžik i s dalším přehledem počasí společně s meteorology.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve 7:45 nám informace o počasí nakonec tedy bude moci předat paní Jana Ertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Myslím si, bez povšimnutí nemůže zůstat zatažená obloha, kterou jste nám tedy na dnešek predikovali. Vypadá to také na déšť, tak pojďme jenom uvést na pravou míru. Jak to s tou oblačností a přeháňkami dnes bude?
1: Tak ještě doplním ten déšť, doplním nějaké hodnoty, které vlastně od včerejšího dne během noci do toho dnešního rána v Libereckém kraji napadlo a napadlo nám celkem vydatněji od 5 do 10 a někde až do 15 mm nového deště, takže opravdu nám zapršelo na celém území a vypadá to, že teď se objevuje jaký občasný déšť místy s tím, že během dne očekáváme, že bude taková ta proměnlivá oblačnost, ale přesto velká, takže nějaké spíše většinou oblačnou a budeme mít četné přehánky, které se budou vyskytovat opravdu na většině území. A co se týče teplot, tak teď jsou ty teploty vyrovnané, vždycky při té zatažené obloze ty teploty nemají nějak velké rozdíly, takže teď aktuálně nejčastěji kolem 10-11 stupňů Celsia a očekáváme, že maximálně dneska v Libereckém kraji se budou pohybovat do těch 16, takže nejčastěji kolem 14-15 stupňů Celsia.
0: Tak příroda bez pochyby spokojena, milovníci léta ti pravděpodobně pláčou. Můžeme tedy nastínit ty následující dny, zdali tam přijde nějaká změna, nebo naopak nám takové to trochu jarní počasí ještě zůstane?
1: Tak nastíníme, budeme mít spíše to chladnější, ten chladnější charakter počasí s tím, že ještě se nám bude rozfoukávat severní, severozápadní vítr, takže pocitová teplota bude ještě o něco nižší, nejteplejší to vypadá zatím na sobotu, ale tam to vypadá i docela srážkově vydatně, takže ono si nepomůžeme tak nějak ničím úplně, že prostě zkrátka počítat s tím, že bude spíše proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami a teploty se nám budou pohybovat většinou kolem těch 15 stupňů Celsia.
0: Pravděpodobně jsme tedy z předpovědí ne všem radost udělali, na druhé straně je dobře, že jsme společně s meteoroložkou paní Janou Ertovou byli schopni informovat a také v tomto momentě i nastínit tedy počasí, které nás ne dnes, ale i v následujících dnech bude čekat. My děkujeme za informace, popřejeme hezký den, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Robert Křesťan a také Rangers, známá píseň Vím, vím, 10 minut před 8 hodinou a co se za okamžik dozvíme, to si myslím bude celkem zajímavá informace. Ostatně náramek, který by mohl monitorovat životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích. S takovým nápadem vyhráli 3 studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím sestavili jeden prototyp. Jeho vývoji se ale chtějí věnovat nadále.
1: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělána litiová baterie s nabíjením a s tlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
1: Tohle je zatím první a jediný prototyp.
2: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
1: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně by byl vodotěsný.
2: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
3: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
2: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
3: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
2: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
3: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
2: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejich stav se zhoršuje.
3: Můžou začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
2: Měření zatím není úplně přesné, studenti proto budou pracovat na vylepšení.
1: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální, nějaký firmy, které by nám s tím mohly pomoct s vývojem.
2: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonalé, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luc Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sociální služby v Libereckém kraji rozšíří síť terénní péče. Dokonce kompletní opravy libereckého bazénu zbývá rok. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Dnes bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Podle náměstkyně hejtmana Anny Václavíkové Provazníkové ze starostů pro Liberecký kraj je to proto, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle doma ve svém prostředí.
3: Třeba v Liberci posilujeme úvazky u diecézní charity nebo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nebo organizace Mareva. V Lípě to je Global Partner péče nebo pečovatelská služba v Doxech. Jelenice Semilsko zase organizaci pro medicus a na Turnovsku je to Spokojený domov.
1: V libereckém plaveckém bazénu už je patrné, jak budou prostory po kompletní rekonstrukci vypadat. Do jejího konce zbývá rok. Lidem se má bazén otevřít v září 2027. Stavbaři už mají hotový například prostor pro recepci a pokladny s turnikety ve vstupní hale. Připravené jsou také základy pro šatny, sprchy nebo dětský bazén. Aktuálně firma pracuje na stropě stadionu. Pak navážou práce na technologiích nebo bazénové vaně. Připravená má už firma Metrostav taky ikonické obklady, říká její zástupce Štěpán Werner.
4: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
1: Dětské dopravní hřiště ve Frýdlantu na Liberecku může nově využívat i veřejnost. Doposud sloužila světelná signalizace pouze základním školám pro dopravní výchovu. Informovalo o tom město na svém webu. Semafory jsou pro veřejnost zapnuté vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Radnice očekává, že díky tomu budou lidé dopravní hřiště víc využívat. Od června do srpna je otevřené od 9 do 19 hodin. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc.
2: Počasí.
1: Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmannova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 11. června v kalendáři, teď už 4 minuty po 8. hodině a těší mě, že už za okamžik budeme moci přinést, myslím si, příjemné zprávy. V Albrechticích je totiž nové informační středisko chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. To je také součástí sítě Domů přírody a jak je, myslím si, celkem patrné, právě tam se společně už za okamžik vydáme. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Martin Kolín.

na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Ivona Přenosilová z úvodu další hodiny čtvrtečního Dobrého rána s písní Boty proti lásce. Skutečně boty obujeme a vydáme se na túru. Zhruba společně s 200 tisíci lidmi, kteří ročně míří k protržené přehradě v srdci Jizerských hor. Teď se mohou cestou zastavit i v novém informačním centru, a to konkrétně na Mariánsko-horských boudách. Infocentrum nahradilo schátralou chalupu, která patřila k jedním z nejstarších v Albrechticích v Jizerských horách. Původně v ní žili rodiny pastevců, pak dům přešel pod Akademii věd jako rekreační chalupa. Teď z ní je centrum pro návštěvníky, kde se mohou dozvědět vše o historii tamních lesů a životě v nich.
1: Musím přiznat, že ona to ruina byla. Už v době, kdy to agentura přebírala ten objekt před 25 lety, tak už tehdy byly posudky na demolici.
2: Přibližuje nedávný stav ředitel krajské agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář. Místo schátralé chalupy je tu teď hravá expozice o historii enklavy Mariánsko-horské boudy.
1: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně, a na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavý druhy, třeba rosnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecného, vzácný sovy jako síc rousný nebo kulíšek nejmenší.
2: Vlastně ten síc, já jsem koukala jakoby ve znaku nebo na té turistické placce, že jo?
1: Síc rousný je vlastně maskotem informačního střediska Mariánsko-horské boudy a provází i tou expozicí.
2: První kolem jdoucí proměnu boudy na infocentrum oceňují.
3: Takhle to vypadá úžasně. V novém pojetí, tak jak se to teď všechno staví.
4: Je to nádherný dům, jo. Chodí tady hodně turistů, tak si myslím, že to bude využitý. A rodiny s dětma, že si tady něco zajímavého dovědí. Je to na dobrém místě.
2: To potvrzuje i starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman ze starostu pro Liberecký kraj. Mariánsko-horské boudy jsou jen kousek od známého turistického cíle protržené přehrady.
5: Na tu protrženou přehradu chodí 200 tisíc lidí ročně. Hlavní nástupní cesty jsou z Josefodolu, z Albrechtic a z Desný, takže vlastně kolem tohohle domu prochází téměř všichni.
6: Je možné si tady koupit nějaké upomínkové předměty.
2: Říká k novému infocentru Tomáš Růžička z agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Nebo literaturu se vztahem k Jizerským horám, a bude možný si tady dát třeba kafe nebo čaj.
2: Viděl jsem, že tam je i televizní obrazovka, že se tam bude něco promítat?
6: Ano, my jsme vytvořili film o Jizerských horách, který má 20 minut.
2: Infocentrum bude otevřené do konce září, vždy od pátku do neděle.
6: Bohužel se nám nepodařilo zatím domluvit, aby jsme mohli otevřít i během týdne v těch letních prázdninách. Ale chtěli bychom, aby byla aspoň tahle ta část, ta stodola taková, aby byla otevřená a lidi se tady mohli třeba schovat před deštěm.
2: Přestavba staré horské boudy na infocentrum přišla na 33 milionů korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme převážně zataženou oblohu, a to za doprovodu deště nebo přeháněk. Během dne už proměnlivá oblačnost, přehánky se budou objevovat na většině území a místy se mohou vyskytnout také bouřky. Teploty dnes mezi 13 až 16 stupni, na horách mezi 9 až 12 stupni a k tomu mírný severozápadní až západní vítr.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V 8 hodin a 19 minut se můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vydat na cestu. Ve výšce víc než 2200 metrů nad mořem totiž začne dnes utkání Mexika s Jihoafrickou republikou v mistrovství světa ve fotbale. Slavný aztécký stadion v Mexico City se tak stane prvním, kde se bude hrát už třetí šampionát v historii. O 700 metrů níže a 500 kilometrů západněji, konkrétně v Guadalajaře, vstoupí tedy do turnaje i čeští fotbalisté, a to v zápase proti Koreji. S řídkým vzduchem se budou vyrovnávat hráči na obou místech. Horší je to v Mexico City, kam Češi zamíří k utkání s domácími za 2 týdny. Už teď si účinky tamní nadmořské výšky vyzkoušel přímo v terénu také náš zvláštní zpravodaj na Mundialu.
1: 7 hodin ráno, ale na tomhle místě v Mexico City už supí stovky a stovky běžců v hloučcích i samostatně.
2: Ten park má 3 části, v principu se tady můžete ztratit a strávit tady 2, 3, 4 hodiny bez problému.
3: Jakýž je ten název, já ho nevyslovím.
2: Ten kopec se jmenuje Chapultepec, tedy Chapultepecký les.
3: A je tady i zámek.
2: Na něm pobýval po svém příjezdu císař Maximilián, náš habsburský.
3: Mým běžeckým parťákem je aklimatizovaný běžec, velvyslanec Česka tady v Mexiku, Tomáš Hart.
2: Ale pořád to člověk cítí bez ohledu na to, jak je tady dlouho, jakmile se člověk dostane domů, třeba do Prahy, a jde si zaběhat v šárce, tak absolutně pozná po prvních 100 metrech, jak krev je klidnější, lépe se dýchá, člověk má nižší tepovou frekvenci než třeba tady v Mexiku, kde jsme na nějakých 2200-2300 metrů. De facto teď jsme výše než kdokoliv v České republice.
3: Tak jdeme na to.
2: To vlastně já tomu říkám, je to mexický Central Park.
3: Mexický Central Park, to je dobrý. Je pravda, že jako v New Yorku i několik věžáků odsud vidíme. Terén se nám začíná poněkud zvedat. Tak jsme na kopci, výhledy na mexické hlavní město krásné, ale připadám si, jak kdybych měl na každé noze činku a na hlavě závaží nebo traverzu. Důležitým faktorem je taky to, jak dlouho před výkonem jste do Mexika dorazili. Já jsem tady 1,5 dne, což je hodně podobné tomu, kolik času před začátkem obou mexických zápasů stráví ve vyšší nadmořské výšce čeští fotbalisti.
2: Taktika přijet co nejpozději, tak mi to přijde rozumné, protože druhá varianta by byla být tady 2 týdny dopředu a jak mi říkali v tom fotbalovém klubu v Cancúnu, vlastně cokoliv mezi tím je nedostatečné.
3: Korejci jsou tady týden, což se může zdát jako výhoda, ale je to tady v tomhle smyslu asi dost zrádné.
2: Já si myslím, že jo.
3: Tak, vydýchal jsem se, vysprchoval a mířím na sraz do restaurace s Jorchanem Varelou. To je sportovní lékař, který se specializuje na fyzickou zátěž ve velké nadmořské výšce. V restauraci běží v televizích fotbal a každý stůl je opatřený jednou vlajkou účastnické země letošního mundialu.
4: No tienen bandera Čeka.
5: No.
3: Alemána. Českou nemají, tak si sedám ke stolku s německou vlajkou.
6: Los efectos máximos de altitud ocurren entre el tercer y séptimo día.
7: Maximální účinky nadmořské výšky se projevují mezi 3. a 7. dnem a můžou trvat až do 10. dne, kdy se tělo začíná aklimatizovat. Proto existují ty 2 strategie. Přijet buď dlouho dopředu, nebo na poslední chvíli. Nadmořská výška nevadí sprinterům na 100 metrů, jenže fotbal se hraje 90 minut. Očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasů uvidíme dopady nadmořské výšky, křeče, závratě i zvracení. Ale je velký rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, které leží o víc než 500 metrů výš. Myslím, že proti Koreji Češi nemusí nevýhodu vůbec pocítit, ale Mexiko bude mít nadmořskou výšku jako 12. hráče.
3: Vysvětluje Jorchan Varela, sportovní lékař, který mimo jiné spolupracuje s klubem Amerika, jedním z největších mexických fotbalových klubů. A nebude zřejmě náhoda, že mexický národní tým s hráči zvyklými na tyto podmínky, na velkou nadmořskou výšku, prohrál oficiální zápas na aztéckém stadionu jen 2x v historii. Teď tam zahájí letošní mundial zápasem proti Jihoafrické republice a v posledním zápase ve skupině ochutnají zdejší nadmořskou výšku také Češi. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jakou výstavu aktuálně můžete navštívit v Severočeském muzeu, i to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Železném Brodě od zítra uzavřou několik ulic, začíná tradiční železnobrodský jarmark. Neprůjezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Město vyzývá řidiče, aby pozorně sledovali změny v dopravním značení. V zákupech na Českolipsku radnice zahájila výměnu střechy na základní škole. Součástí zakázky za 13 milionů korun je také instalace fotovoltaických panelů. Vyrobená elektřina se bude využívat i v dalších městských budovách, informoval starosta Radek Lípa ze starostů pro Liberecký kraj. Výstavu připomínající liberecké výstavní trhy můžou navštívit lidé v Severočeském muzeu. Vznikla k 70. výročí od založení trhů. Lidé na ní uvidí produkty z 60. let minulého století, jako syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán i výrobky ze skla. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Dnes se z Barcelony přesune na Kanárské ostrovy. Mimo jiné se tam setká se zástupci organizací, které pomáhají migrantům, a večer odslouží mši na tamním stadionu. Čeští fotbalisté vstoupí v noci na zítřek do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Teplot je 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 u Stráže nad Nisou na Liberecku havarovala dvě osobní vozidla. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Také po 8:30 popřejeme příjemný poslech, a to hned po zprávách Ivety Blahové. Řidičům také popřejeme šťastnou cestu a na silnicích ostatně zůstaneme už i také za okamžik v dalším krimi příběhu. Policie totiž v Libereckém kraji řeší dvě neobvyklé nehody. Ono, ostatně nehody bývají bohužel součástí provozu. Na druhé straně, v čem jsou ty konkrétně tedy vybrané neobvyklé, to se za okamžik dozvíte právě v dalším krimi příběhu Miroslava Holubce.

0: Píseň Pavla Nováka Nádherná láska nám zpříjemnila čtvrteční ranní vysílání a u písní ještě na okamžik zůstaneme. Jak se zpívá ve známé písni, řidič ten tvrdý chleba má a nejen profesionál. Blíží se léto, takže na silnicích se objevují nejen cyklisté, ale i silničáři a dovolenkáři. O nástrahách nejen pro řidiče nám bude vyprávět Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Určitě jste už viděli nějaký detektivní nebo akční film, kdy nadřízený stáhl policistu z případu a poslal ho k dopravákům. A nebo že dokonce sám detektiv rezignoval na svou práci a odešel si těch pár let, které mu zbývají do důchodu, odsloužit pěkně v klidu k dopravní hlídce. Jenže ani to ještě nikomu nezaručí, že se důchodu dožije. Při nedávné nehodě, ke které došlo 22. května na křižovatce v Doxech, nikomu ze zúčastněných vyloženě o život nešlo, ale přesto sem sanitka jela hned dvakrát. Poprvé hned po nehodě, při které se střetlo osobní auto s motocyklistou, a krátce na to ještě jednou, když projíždějící auto zranilo policistu, který na místě řídil dopravu. Z policejní zprávy vyplývá, že řidič stříbrné Fabie nezastavil a z místa nehody ujel. Takže by policisté uvítali, kdyby se jim přihlásil dřív, než ho vypátrají sami. Pak to totiž bude pro řidiče horší. Možná ještě pamatujete dopravní hlídky na motocyklech. Tito policisté měli na hlavě samozřejmě helmu, ale ani ta nemusí být zárukou bezpečí. Předpokládám, že silničář, který řídil dopravu v ulici řídícího učitele Škody v Českém Dubu, kde se opravuje vozovka, takovou helmu měl. Ovšem, když tudy 27. května projížděl tahač s návěsem, jeho šofér úplně neodhadl rozměry svého vozu a návěsu a silničáře nějakou částí soupravy trefil do hlavy. Moc dobře pro profesionálního šoféra nevyznívá ani fakt, že si zřejmě karambolu nevšiml a pokračoval v jízdě dál. Také on by se měl policii přihlásit. Takový firemní tahač se totiž hledá mnohem líp než stříbrná škodovka.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Připomenout můžeme ranní zataženou oblohu, a to za doprovodu deště nebo přeháněk. Během dne už očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout také bouřky, večer už ale budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 9 až 12 stupni. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce a mírný bude také severozápadní až západní vítr. Pravda, v přehánkách nebo bouřkách bude přechodně zesilovat. Tak takové počasí nás čeká ve čtvrtek 11. června, a to v Libereckém kraji. Dobré ráno pokračuje, 2 minuty po 8:45 vás zdravíme do nového dne, zdravíme vás také u poslechu řidičům, přejeme šťastnou cestu, hlavně přejeme úspěšnou polovinu, respektive druhou polovinu pracovního týdne.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už od roku 2011 vyhlašuje Arnika soutěž Ali roku. V zatím posledním 15. ročníku vyhrála v konkurenci 59 přihlášených naše Ali. Ali v Libereckém kraji, konkrétně Lemberská Lipová Ali. A jak už je zvykem, vítěznou Ali čeká Aliová slavnost. Kdy to bude, to nám přiblíží regionální stopař Jaroslav Oření, kterého zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z oázy klidu a pohody. Vítězství Lemberské Lipové aleje v Jablonném Podještědí znamená návrat titulu, a tedy i slavnosti do Libereckého kraje po 8 letech. Slavnost proběhne v neděli 14. června odpoledne u bradovského letohrádku sousedství zámku Lemberg. A právě k letohrádku a zámku vede krásná Lipová alej, začínající nad studánkou svaté Zdislavy. Pod mohutnými lipami tady prošly už generace chudých i bohatých. Je to místo, které dýchá historií i klidem přírody. A kaple nejsvětější trojice místu dodává i duchovní rozměr. No a o oblibě Lemberské aleje svědčí i 1179 hlasů, které stačilo na její vítězství.
1: My jsme také mluvili o tedy akci, která se tam uskuteční, tak jaký bude program alejové slavnosti?
2: Tak zahájení slavnosti začne v neděli ve 13 hodin, následovat bude vystoupení pěveckého sboru Jablonetky a ve 13.30 proběhne vyhlášení vítězů a zahájení ankety ale roku 2026. A od 14 hodin bude pak následovat komentovaná procházka Lemberskou alejí a Bradovskou zahradou. A bude i doprovodný program v podobě dílniček pro děti, hudebního vystoupení Máňa Trio a také tady bude výstava aleje. A dorazí řada hostů, třeba ze zámku nebo z Jablonného, a nebo i paní Jana Kučerová, která Lemberskou alej do soutěže nominovala.
1: My jsme také mluvili o tradiční soutěži a u nominací dalšího ročníku bychom se klidně ještě mohli pozastavit. Jaká má soutěž pravidla?
2: Tak ta pravidla jsou poměrně obsáhlá, takže vyberu jen ty nejdůležitější body. Anketa Alej roku je určena pro širokou veřejnost a cílem ankety je upozornit na krásu, význam a užitek, které nám přinášejí aleje a stromořadí podél cest i ve volné krajině. Nominace se provádí vyplněním nominačního formuláře na webu alejroku.cz. Nominovat lze výhradně existující alej nacházející se na území České republiky. V případě vícenásobného nominování stejné aleje v daném ročníku bude zařazena do soutěže v pořadí první nominovaná. Rozhoduje čas odeslání toho nominačního formuláře. Zároveň ale není možné nominovat znovu alej, která už v předchozích ročnících získala celorepublikový titul Alej roku. Nominaci podpořte jednou až třemi fotografiemi té aleje, popíšete ji a v popisu uvedete důvod nominace a taky příběh aleje. Nominační fáze potrvá do 28. října, začátek listopadu pak bude znamenat začátek hlasování, no a dalšího vítěze budeme znát 3. února. No ale teď zpátky k alejové slavnosti. Tuto neděli odpoledne si ji užijte u bradovského letohrádku. Přijďte oslavit Lemberskou Lipovou alej a pamatujte, že krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.
1: Tak příjemné připomenutí prvenství v Libereckém kraji, zároveň tedy i příjemná pozvánka, kterou si pro nás připravil náš regionální stopař Jaroslav Oření. My za ní děkujeme v případě, že vy, naši posluchači, na akci vyrazíte, tak ji rozhodně užijte. Jardo, tobě popřejeme šťastnou cestu a také díky moc za informace. Hezké ráno, hezký den.
2: Hezký den a odpoledne vás pozvu na Královku.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: 5 minut nás dělí od 9. hodiny, znamená to jediné. Dobré ráno je opět na svém konci. Zítra, pátek, to je příjemná záležitost. Už zhruba za 5 minut, ale dopoledne pod Ještědem a také kolegyně Iveta Kalátová. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak pro tuto chvíli a v tento čas loučí s přáním příjemného poslechu a vydařeného čtvrtka Martin Kolín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V centru Jizerských hor najdou turisté nové informační centrum. Liberecké koupaliště Vápenka letos prozatím neotevře, majitel chce areál prodat. Dnes se má uskutečnit první ze série 4 schůzek odborníků z úřadu vlády s jejich šéfovou Tinde Bartou. Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Dneska dopoledne. Nové informační centrum pro turisty zřídila Agentura ochrany přírody a krajiny na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách. Oficiální provoz zahájí zítra. Lidé v něm najdou občerstvení, toalety, upomínkové předměty, ale také expozici o historii tamní části Jizerských hor, včetně nedaleké protržené přehrady. Čím je anklává Mariánsko-horské boudy ojedinělá, vysvětluje ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář.
3: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně. A na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavé druhy, třeba rosnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecného, vzácní sovy jako síc rousný nebo kulíšek nejmenší.
2: Liberecké soukromé koupaliště Vápenka je na prodej. Jeho majitel Jan Skalník letos sezónu nezahájí. Českému rozhlasu řekl, že je to z osobních důvodů. Vápenka je jedním ze tří betonových venkovních koupališť v Liberci. Zbylá dvě patří městu. To bude aktuálně o budoucnosti Vápenky jednat, jak říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
4: Jsme na začátku jednání s majiteli, respektujeme zdravotní stav pana majitele, takže čekáme, až bude to otevřený, ale jednáme o možnostech pronájmu, koupě, bavíme se o tom.
2: O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo a pršet, výjimečně dorazí i bouřky. Dnes i zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16 stupňů. Na Moravě se můžou dostat až na 20 stupňů Celsia. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Je to první ze 4 plánovaných schůzek, na kterých chce Barta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agend je naplánovaný na 1. července.
1: Počasí.
2: Dnes ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách naměříme 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci na sjezdu z ulice doktorky Mildy Horákové ke Kauflandu se srazilo osobní vozidlo s autobusem. Je neprůjezdný jeden jízdní pruh, na místo jede policie, projíždějte opatrně. A na silnici 35 u Stráže nad Nisou na Liberecku havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, tady projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Příjemný, hezký den a kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec, to už vám právě teď krátce po 9. hodině přeje Iveta Kalátová, to nám to utíká, už tady máme čtvrtek 11. června. Je to hodně zajímavý den se zajímavými výročími, protože třeba v roce 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovi Libuše a v roce 1949 Emil Zátopek v Ostravě překonal světový rekord běhu na 10 kilometrů. Ale to jsou informace, které se určitě také objeví v kalendáři Petra Jungmana, a které si také můžete poslechnout v této hodině. My za chvíli ovšem zavítáme do České Lípy, protože na většině dětských hřišť v České Lípě se pozimně objevily zásadní závady. Některé herní prvky proto město nechalo opáskovat a zakázalo na ně vstup. A určitě vás dnes nemine etiketa Daniela Šmída krátce před 9:30. Ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: I v každém všedním dni si můžete najít maličkosti, které vás potěší. I o tom byla písnička Michala Tučného Rád se brouzdám rosou, tak doufám, že i dnes ve čtvrtek 11. června jste si našli něco, co vám udělalo radost. No, my se teď ale ovšem podíváme teď do České Lípy, tam se budeme bavit o dětských hřištích. Děti v České Lípě si nemají kde hrát, no, trochu přeháním, ale faktem je, že na většině tamních hřišť revizní technik pozimně objevil závady, které znemožnily bezpečné používání části herních prvků. Technické služby města už u výrobců objednaly náhradní díly a snaží se všechno co nejrychleji uvést do bezvadného stavu.
1: Tady ve Větrné ulici na sídlišti pod Holým vrchem pokračuje oprava herních prvků pro děti. Teď zrovna se tady montuje jedna z houpaček, nový řetěz se na ní dává. Zároveň tady dochází k úpravě kačírku, aby to tady děti měly rovnější. Tamhle koukám opodál, se opravují i herní prvky pro starší a pokročilé, taková ta venkovní posilovna. Takže je to taková komplexní úprava.
2: Teď jako mám dceru ve škole na Slovance a ty teď nikam nemůžou chodit, protože to tam mají zablokovaný, tak chodí jenom na školní hřiště.
1: Říká Michaela Neumajerová. U centrálu na sídlišti Špičák hřiště vůbec není.
2: Nedá se teď nikam moc jít.
1: Buď to je zablokované, anebo...
2: A nebo tady není.
1: Jo,
2: nechápu, že tohleto hřiště nezbourali až po tom, co jako plánovali postavit nový, protože teď je hezky a nevím, kdy ho postaví. Možná v létě, že to zase tady je vedro, že jo?
1: To má být v létě, no, se musím stavět tohle nový. Takže nemáte tam kam moc chodit teda.
2: Chodíme k Uranu.
1: Tak co se teď vlastně děje ohledně dětských hřišť?
3: Tak právě my po skončení zimní sezóny jsme objednali vlastně celkové revize na 40 dětských hřišť, máme jich přes 40.
1: Říká českolipská radní Nela Cirmontérová z Hnutí ANO.
3: Což tak dopadlo, proběhla prohlídka na všech dětských hřištích a na základě toho byly vypracovány revize na všechna dětská hřiště. Proto tam byla taková prodleva a na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících.
1: Ty závady nějaké byly tedy prakticky na všech hřištích?
3: Ano, ano, je to tak. Po té zimě opravdu vlastně i ty spoje a různé takové věci, i náhradní díly, když potřebujeme, tak každé to hřiště vykazovalo nějakou prostě vadu.
1: Všechny opravy by měly být dokončené do 15. června. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. Laš.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Palo Hebera a tým je tam v tom těž ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Říká se všude dobře, doma nejlíp. Je to takové to tradiční české přísloví, ale sáhněme si do svědomí, chováme se doma vždy nejlépe. Právě o tom bude řeč v dnešní rubrice Etiketa Daniela Šmída. S odborníkem na společenské chování hovoří Lada Klokočníková.
1: Co o nás prozrazuje to, jak se chováme doma, když nás třeba nikdo nevidí?
2: No ono na první pohled nás nikdo nevidí, ale když se na to podíváme detailně, tak my vidíme sami sebe. To znamená, my vytváříme sami sebe právě v okamžiku, kdy jsme doma. My jsme sami sebou a tím nastavujeme i nějaké normy. To znamená, když jsme doma, měli bychom umět posoudit, zdali to naše chování, to naše jednání, když nás nikdo nevidí, je podobné, jako když nás někdo vidí. Pokud je ve vysokém rozporu, tak vlastně, říká se to česky, na někoho hrajeme habaďůru tam venku a převlékáme se za někoho, což je velmi náročné. Ta atmosféra domova a chování naše doma nám může právě pomoci usnadnit si to chování venku.
1: V každém případě takový detail, například ponožky na zemi, vy tvrdíte, že to je víc než drobnost, tedy pokud je někde uvidíme v některé domácnosti.
2: No pokud je tam dáme a necháme, tak je to víc než drobnost. Je to v podstatě selhání vlastní pozornosti vůči tomu, kým jsem doma. Přestože jsem doma sám, jsem single, nemám rodinu, nemám přítelkyni, tak v tom okamžiku, když nechám ty ponožky na zemi, tak vlastně jsem zklamal sám sebe. Protože všechno, co se kolem nás válí, je neuklizeno, tak nás nějakým způsobem zatěžuje. Byť to na první pohled nevnímáme, tak jsou to prvky, které z nás dělají člověka, který nakonec bude přehlížet něco jiného a důležitého. Pokud se naučíme přehlížet špatné věci doma, začneme je přehlížet ve společnosti. To znamená, začneme tolerovat něco, co je špatné. Začneme uhýbat tomu, když někdo něco dělá, co je nesprávné, nebo se budeme vyhýbat odpovědnosti upozornit někoho, že dělá věci, které bychom dělat neměli.
1: Když se pohybujeme tedy doma ještě stále, co světlo v bytech, v domovech je důležité pro naše vnímání světa?
2: Je to součástí rodinné harmonie. Světelné toky jsou důležité nejenom pro vnímání toho, že chci něco přečíst nebo že chci něco vidět, ale i pro to, jak jsem nastavený potom vnitřně v té rodině. Pokud si budeme svítit těmi stropními svítidly i večer, tak se vlastně nedochází v našem organismu, to potvrzují odborníci, k tomu sklidnění a přípravě na večer, protože přirozeně se sluníčko dostává do výšky našich očí, když se sklání k tomu večeru, až potom pomalu zmizne. A my jsme pravěký tvor, který by si měl večer sklidnit nejenom ten světelný tok, ale sklidnit se také vůči našim blízkým a vůči sami sobě, pokud jsme sami.
1: Teď se dostáváme k takovým těm příjemným věcem života, jako je také jídlo, protože vy jste říkal, že i takové dobře uvařené jídlo může o nás říci víc než dlouhá slova. Jak si to máme vysvětlit?
2: Z toho pohledu mužů, z toho pohledu toho nového gentlemanství bychom měli si říci, že každý muž by měl být schopen se o sebe postarat, co se týče jídla. Umět si uvařit, umět si připravit, umět se o sebe postarat. Už jenom to vědomí, umím to, znám to, vím, jak se to vaří, vím, jak to připravit, je krásný vklad do jakéhokoliv partnerství, i přesto, že to partnerství třeba ještě neexistuje. Pokud umím něco uvařit a můžu své ženě nebo svému partnerovi něco uvařit doma, no tak dává mu něco osobního. Takže postavit se k tomu, naučit se vařit, naučit se sám o sebe postarat zdravě, hodnotně, patří k tomu mužskému životu.
1: Ano, obracíme se na gentlemany, kteří nás teď poslouchají, tak docela by mě zajímalo, kolik mužů umí vařit, třeba nám to někdy řeknou.
2: Budu se těšit.
1: Mějte se hezky.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Určitě jste zaslechli i hlas Olgy Blechové v písničce Valdemara Matušky, která nám dozněla v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak nezapomeňte také na naše webové stránky, když se rozkliknete liberec.rozhlas.cz a že tam je pozvánek zajímavých reportáží, například Jaroslav Hoření, náš regionální stopař ve vodě, Kristýna Uhrádku nad Nisou. Můžete si také poslechnout krásnou četbu na pokračování Miloslav Neverlí, Karpatské hry putování divokou přírodou rumunských Karpat. No a je tady také řada zajímavých pozvánek, například ekoporadna Orsay při vlastivědné muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pořádají zítra vycházku s odborníky do ptačího parku Mnišské Louky. A protože je to vycházka noční, je sraz v 8:30 večer ve vstupním areálu ptačího parku Mnišské Louky u železničního přejezdu mezi Dubicí a Dolní Lipchavou. A podle pořadatelů je vstup zdarma a není potřeba se hlásit předem. Ovšem vhodná je obuv do terénu a baterky a protože i na zítřek se hlásí deště, tak nezapomeňte na pláštěnky. Asi budou lepší než deštníky. Více informací najdete na našich webovkách liberec.rozhlas.cz.

0: Zajímá nás, jak žijete, kde žijete a co se u vás chystá, a tak mám pro vás pár zajímavých ještě pozvánek a informací. Tak zítra mohou lidé ve Frýdlantu zapojit se do komunitní akce pro čistší Frýdlant, kterou pořádá Světová škola Gymnázia Frýdlant. Účastníci, kteří se do úklidu města zapojí, se například dozvědí o problematice mikroplastů. Začátek je ve 14 hodin v městském parku. No a ještě na Frýdlantsku zůstaneme, protože zítra se také na náměstí TG Masaryka uskuteční oblíbené prodejní trhy. Tak informaci jsme našli na webových stránkách města Frýdlant.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan byl i pražský primátor František Dittrich. Spolek existuje stále. Jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. Tehdejší ministr zahraničí Lipavský potvrdil před 4 lety informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Šlo o prvního zabitého českého.

0: nového dobrovolníka. Kulatých 40 má mladý Indiana Jones, americký herec a komik Shia LaBeouf. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Železném Brodě od zítra uzavřou několik ulic. Začíná tradiční železnobrodský jarmark. Bývalé dětské oddělení ve Frýdanské nemocnici nahradí ambulantní trakt. Studentské šperky i výrobky ze skla nabízí nová výstava v Jablonecké galerii N. Dnes bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Začátek každoročního železnobrodského jarmarku uzavře několik ulic. Neprůjezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Omezení potrvá od rána pátku 12. do rána pondělí 15. Město na svém webu upozorňuje na vyšší počet návštěvníků v ulicích. Řidiče také vyzývá, aby pozorně sledovali změny v dopravním značení. V areálu nemocnice ve Frýdlantu je před dokončením nová márnice a energocentrum. Následovat bude demolice bývalého dětského oddělení. Místo něj vyroste ambulantní trakt, uvedl nezávislý místostarosta zvolený za ODS Jiří Stodulka.
2: Tam budou všechny ambulance, bude tam laboratoř, bude tam zázemí pro zdravotní personál, všechny tyhle ty věci. Je naplánován na rok 2027, protože se taky musí vyměnit komplet inženýrské sítě, kanalizace, voda, veškeré rozvody, protože ty jsou tady víc než 100 let. Jenom tady je rekonstrukce těch sítí za 100 milionů korun.
1: V galerii N v Jablonci nad Nisou vznikla nová výstava studentských prací. Lidé tam uvidí šperky i výrobky ze skla. Tentokrát jde o práce bakalářské a semestrální. Mladí umělci jsou studenti katedry designu na jablonecké pobočce Technické univerzity Liberec. Například Kristýna Števková na výstavě představuje své kovové šperky.
3: Já jsem dlouhodobo velkou fanoušičkou metalové subkultury, takže mi přišlo vlastně zajímavé zpracovat filigrán do nějaké metalové estetiky. Má to vyzerať trošku jako agresivnější. Tunak můžeme teda vidět sponu na opasek, jako další bol něco jako prsteň alebo objekt na ruku.
1: Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 lidí zraněných. Poškozená je i tamní infrastruktura. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji se po úderu bezpilotních letounů rozhořela ropná rafinérie. Požár je už uhašený a na místě nejsou zranění.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 13 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku stojí Ukrajince porouchané osobní vozidlo. Počítejte se zdržením. V Desné v Krkonošské ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, projíždějte opatrně. A v Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný poslech vám krátce po 10. hodině přeje z Českého rozhlasu Liberec. Iveta Kalátová, za chvíli už se vypravíme do lesa. Členové mysliveckého spolku Zvičina letos ulovili více než 60 divokých prasat a do konce roku jich může být až 200. U jednoho z odlovů byl i náš reportér a jak dlouho s myslivcem v noci na divočáka čekal, to uslyšíme už za okamžik. A zdali pak Antonín Dvořák se vyučil řezníkem, tak mýtům kolem slavného skladatele se budeme věnovat v seriálu Týdne krátce před 10:30. Tak já už vám popřeji dobře naladěný celý den.

0: Po písničce Karla Gotta ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už se budeme věnovat přemnoženým divokým prasatům. Ta způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat, na snižování jejich stavu to ale nestačí. Na Trutnovsku se o odstřel starají například členové mysliveckého spolku Zvičina.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni, míříme na posed. Oni už někdy zalehávali i v téhle houštině, někdy jsou zalehli tadyhle takhle napravo, ale teď povětšinou chodili od potoka migrační trasou ochozem pro zvěř, by měli projít tam tudy.
1: Lezeme na posed, který je asi 30 metrů od malé paseky. Právě ta leží na migrační trase zvěře.
2: Dneska bude krásný, tichý večer, nefouká.
1: Trvalo to asi 2 hodiny, ale dočkali jsme se. Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
2: Ještě nemá dorostlý zuby. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěři, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy. Lehce se to prořízne. Zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
1: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven. Po převozu je divoké prase nutné hned vyvrhnout. Zkušenému myslivci to trvá jen pár minut.
2: Rozřízené plánevní kost.
1: Vzorky z prasete putují na rozbor. Teprve ten ověří, jestli je prase v pořádku a je možné ho prodat nebo dál zpracovávat. Co bude s tímhle kusem?
2: Tenhle kus ověřovatel nám ho ověří, že je zdrav. Na větrně nám potvrdí, že nemá trichinelózu a půjde na dodávku na prodej.
1: Získané peníze poslouží mysliveckému spolku Zvičina na další rozvoj. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: To nám zpívala Kateřina Knechtová v době, kdy ještě působila ve skupině PH. Písnička Za tebou. 10:19 je tady s vámi čtvrteční dopoledne pod Ještědem. My teď změníme žánr. Možná se chystáte na některý z koncertů Dvořákova festivalu a možná právě dnes do Železného Brodu. My se ale v rámci 70. výročí jednoho z nejstarších festivalů u nás zaměříme na samotného skladatele, kterému je festival věnován. S hudebním publicistou Vladimírem Hrdinou si redaktorka Jana Švecová povídala o mýtech, které se kolem Antonína Dvořáka tradují. Třeba o tom, že se slavný skladatel vyučil původně řezníkem.
1: V tomto díle se budeme také věnovat Antonínu Dvořákovi, ale z pohledu takových mýtů, co z toho, co koluje o jeho osobnosti. Všichni známe, jak miloval ty vlaky, jak byl synem toho řezníka z nehudební rodiny. Tak co z těch mýtů je pravda a co už se za ta léta nabalilo?
2: Tak zaprvé pravda je, že Dvořák vlaky miloval. Dokonce se o něm tvrdilo, že zná z paměti celý jízdní řád a jeho přátelé za ním chodili, aby jim našel nejlepší možné spojení do zahraničí a tak dál.
1: Tak a jak to bylo s tím řezníkem? Byl vyučený řezník po tatínkovi.
2: On existuje skutečně výuční list Antonína Dvořáka, ale je to falzifikát, protože ve 13. pak odešel do Prahy a to ještě nemohl ukončit učňovské zkoušky nebo tehdy cechovní zkoušky, ale přesto existuje výuční list, který je teda ale bohužel falzifikát a neustále se dává do všech monografií, fotografie výučního listu. Zaprvé ten výuční list je psán česky a to je nesmysl, protože jsme ještě za Rakouska-Uherska a výuční list rozhodně v českém jazyce psán být nemohl. A navíc ti mistři cechu řeznického, kteří jsou pak dole podepsaní, tak ani jedno z těch jmén se nikdy nedohledalo.
1: A dopátral jste se nebo zajímal jste se o to, jak nebo proč ten falzifikát vznikl? Byly to takové Dvořákovy rukopisy?
2: Já si myslím, že to je naprosto jednoduchý, protože bývaly doby, kdy kdo měl dělnický původ, tak na tom byl samozřejmě daleko líp než všichni ostatní. No a když teda se Dvořákým řezníkem učil, což je pravda, tak mu vystavili zřejmě i ten výuční list.
1: Aby zapadal do toho dělnického.
2: Ano, přesně tak, aby bylo jasné, že Dvořák je ten, který je na správné straně.
1: A tím se v minulém režimu zřejmě vykoupil z toho aristokratického prostředí, ke kterému měl určitě blíž.
2: No, k němu měl blízko přes vlastně sestru své manželky, protože Anna byla sestrou Josefiny Čermákové.
1: Dvořákovi velké lásky.
2: Přesně tak, Dvořákovi velké lásky, protože třeba kvůli ní připracoval celý záběr H-moll koncertu.
1: Ta se ale právě nakonec provdala do šlechtické rodiny.
2: Není se co divit, že Josefína si vybrala daleko v úvozovkách lepšího ženicha, protože si ji vzal hrabě Kounic.
1: A ke kterému dalšímu šlechtickému rodu, dokonce tady v regionu měl Antonín Dvořák blízko, si povíme v zítřejším posledním dílu seriálu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Olympic s Petrem Jandou si udělali na svém turné zastávku i v Chrastavě v uplynulém víkendu a že to byl prý moc pěkný koncert. No, já vás teď pozvu na Dlaskův statek v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, protože ode dneška až do soboty je zde tradiční řezbářské sympózium. Návštěvníci se můžou těšit nejenom na ukázky práce se dřevem, ale také na možnost si toto krásné řemeslo pod vedením zkušených řezbářů vyzkoušet. No a zítra v 18 hodin navíc ještě vystoupí kapela Bodlák. Tak zprávu jsme našli na webových stránkách města Turnov a na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz najdete také velice příjemnou pozvánku na Lustrfest. Lustrfest letos oslaví nejen sklo, světlo a hravost, ale také výjimečné jubileum nejstarší sklářské školy na světě. Šestý ročník festivalu, který 12. a 13. června rozáří Kamenický Šenov, nese motto Sklářství je radost, přijďte si ji zažít. Letošní program se ponese ve znamení hry se sklem, světlem, barvami i fantazí. Oslava 170 let sklářské školy tak získá podobu živé, tvořivé a radostné události, která propojí generace tvůrců i návštěvníků. Pokud si najdete čas, tak se určitě zajděte podívat, nebudete litovat.

0: Po této muzikálové písničce už nás čeká spotřebitelský servis ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a vás dnes zajímají podmínky vrácení zboží. Kolik peněz prodejce musí vrátit, to už vypočítá Josef Černý.
1: Dnešní docela zajímavý dotaz přišel od pana Vládi, který píše, pokud reklamují zboží po roce a půl a ukázalo by se, že je neopravitelné, tak by měl obchodník vrátit peníze. Může snížit vyplacenou částku za opotřebení zboží nebo musí vyplatit celou částku. Třeba boty by za 2 roky mohly být teoreticky hodně opotřebované, ale televize naopak ne. Pane posluchači, teoreticky máte pravdu, ale je to takhle. Pokud je věc, kterou vracíte běžně opotřebená, pak máte nárok na vrácení plné kupní částky, takže běžně opotřebené boty ano, rozpárané nebo jinak poničené nikoliv. Tam by vám ale zase prodejce poslední reklamaci neuznal a peníze by vám nevracel.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: děti.
1: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
2: To štěstí chtěl bych jednou mít.
1: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
2: Jenže blázni si dělá.
1: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasu Liberec přicházejí na řadu recepty našich babiček a ty budou dnes věnované přípravě ledových nápojů. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření zalistují dobovým tiskem a ochutnají ledovou limonádu.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které hospodyně připravovaly ve svých kuchyních před 100 a více lety, dnes zavítáme do města. Povíme si o přípravě takzvaných ledových nápojů.
2: Inspiroval mě k tomu článek z časopisu Hvězda československých paní a dívek z roku 1929, v němž autorka píše: v takovém horku, jako teď je, nechce se nám někdy ani jíst, natož pak vařit. Na nejvýš lákavá představa šumícího ledového nápoje pohne nás k přípravě osvěžujícího doušku. Ledové nápoje a limonády se v období první republiky staly symbolem moderního městského života. V kavárnách, cukrárnách i hostincích se podávaly domácí citronády, malinovky, oranžády nebo sodovky se sirupem. Velké oblibě se těšily také ovocné mošty a šumivé nápoje, připravované pomocí sifonových lahví, které tehdy představovaly malý technický zázrak moderní domácnosti. Hospodyně si často vyráběly sirupy sami, z malin, rybízu, bezového květu či citrónu. Mnozí tehdejší výrobci dbali na používání přírodních surovin. Například česká firma Calabria vyráběla již od roku 1911 citronové a malinové šťávy z pravého ovoce. Ve 20. a 30. letech se proslavila zejména citronádou z kousky ovocné dužiny a malinovými šťávami ze šumavských malin. Reklamy té doby zdůrazňovaly nejen osvěžující chuť, ale i zdravotní prospěšnost ovocných nápojů, které měly dodat sílu a pozbudit organismus během horkých dnů. Ledové nápoje se servírovaly ve vysokých sklenicích, často ozdobené plátkem citronu s několika kostkami nasekaného ledu. V létě nechyběly osvěžující nápoje na kolonádách, poutích ani v biografech. Děti si pochutnávali na malinovkách a sodovkách se sirupem, dospělí posedávali u zahradních kaváren nad sklenicí citronády nebo ledové kávy. Orosená sklenice se studeným mokem se tak stala neodmyslitelnou a oblíbenou součástí letního posezení.
1: Tak k tomu přidejme recept, podle kterého se ledové limonády připravovaly. Ledová limonáda.
2: Do vysoké sklenice nalijeme ovocný sirup nebo čerstvou šťávu citronu, malin, pomeranče nebo bezinek, přidáme cukrový rozvar a vše dolijeme sodovou vodou ze sifonu. Nakonec přidáme led ručně naštípaný z velkých bloků uložených v ledovně.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Luisem, skupina Marcias a Zuzana Michnová. 6 minut před 11. hodinou, tak venku sice počasí na koupání rozhodně není, ale ty letní dny určitě na sebe nenechají dlouho čekat a my půjdeme k vodě. A právě o bezpečných vodních radovánkách si budeme povídat už s naším dnešním hostem, kterým bude předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže ve Blunci nad Nisou a školitelka první pomoci Kateřina Pospíšilová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Nisou pořídil pro své hřbitovy nákladní elektromobil. V České Lípě radnice nechala opravit téměř všechna dětská hřiště. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO. Odpoledne bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky a teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Údržbě městských hřbitovů Jablonec nad Nisou nově využívá nákladní elektromobil. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové za něj město zaplatilo zhruba 1 milion a 400 tisíc korun. Přibližně třetinu nákladů pokryla dotace. Auto bude prozatím sloužit všem 7 městským hřbitovům.
2: Podle primátorova náměstka Petra Roubíčka z ODS auto zaměstnancům usnadní každodenní práci. Je bezemisní a tiché, což je podle něj ideální pro prostředí hřbitovů. Novou nabíječku pro nabíjení elektromobilu magistrát budovat nemusel. V hospodářském zázemí hlavního hřbitova v ulici Na Roli už ji totiž má. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Technické služby města Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě je jich přes 40 a na většině z nich je závara, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závary objevil technik, u kterého město na jaře objednalo kompletní revizi, říká uvolněná radní Nela Cirmontérová z hnutí ANO.
3: A na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících a na základě toho teďka probíhají ty opravy, všechno by mělo být hotovo do 15.6.
0: Dětské dopravní hřiště ve Frýdlantu na Liberecku může nově využívat i veřejnost. Doposud sloužila světelná signalizace pouze základním školám pro dopravní výchovu, informovalo o tom město na svém webu. Semafory jsou pro veřejnost zapnuté vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Radnice očekává, že díky tomu budou lidé dopravní hřiště víc využívat. Od června do srpna je otevřené od 9 do 19 hodin. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost a přehánky na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. A odpolední teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. A v Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Opravy plynovodu tam potrvají až do října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že s námi trávíte čas i po 11. hodině. Zdraví vás Iveta Kalátová v dopolední pod ještědem. Za chvíli už se přivítáme s naším dnešním hostem, kterým bude předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou a také školitelka první pomoci Kateřina Pospíšilová. Ono bude hezky a určitě půjdeme k vodě, ať už půjde o zahradní bazény, koupaliště, přírodní vodní plochy nebo moře. Vždycky je na místě opatrnost a právě o tom si budeme povídat už za okamžik. Hezký poslech.

0: Po písničce Jiřího Korna už jsem ráda, že můžu přivítat našeho hosta, kterým je dnes předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou a školitelka první pomoci Kateřina Pospíšilová. Jste u nás poprvé. Vítejte u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače, moc děkuji za pozvání.
0: Už jste se byla letos zaplavat?
1: Byla v přehradě, když bylo hezký počasí, tak jsem tam jednou vlezla, ale ještě to bylo studený,
0: takže to
1: nemělo dlouhé trvání.
0: Ještě to neuzrálo. Tak já se teď podívám do zprávy při příležitosti Světového dne prevence tonutí. To si připomínáme každoročně 25. července. Tak v loňském roce představilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Hygienickou službou České republiky, Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže a policejním prezidiem České republiky data k počtu utonulých v České republice. No, je to opravdu hodně neveselé. Každoročně zemře v Česku kvůli utonutí průměrně 180 až 200 osob. Jak je to možné? Osvěta funguje, mluví se o tom, pořádají se kurzy, už miminka chodí plavat s maminkami.
1: Je to tak, těch osob je opravdu hodně. Když bych to měla porovnat s přímořskými státy, tak co se týká počtu utonulých osob, tak se pohybujeme zhruba na dvojnásobě množství, než například v Itálii, ve Španělsku, což je trošku alarmující. A co se týká takových nejčastějších příčin, i když ta prevence funguje, i když vlastně naše vodní plochy nejsou přímořský, nejsou tam vlny, jsou možná lepší povětrnostní podmínky než u moře, tak hodně často se stává, že plavci přecení své síly. Myslí si, že jsou lepšími plavci, že doplavou dál, přece to není tak daleko, doplavu jenom tamhle na ten ostrůvek, no tak prostě nic se sebou nevezmu, teď je to jenom kousek. To všechno může potom přispívat k tomu, že člověk není připravený na to, že například, když dostane potom křeč do nohy, nebo mu prostě dojdou síly, tak se velmi jednoduše může začít topit. Co se týká nějakých těch dalších příčin, tak určitě je důležitý zmínit, že velmi náchylný na nějaké utonutí jsou buď to malé děti, to znamená, je velmi důležitý na ně dávat pozor, kdykoliv se dítě pohybuje u vody, tak aby bylo vždycky v dohledu rodičů a ten rodič na ně dával pozor, protože i když na vodních plochách vodní záchranná služba funguje, tak přece jenom zodpovědnost za dítě má stále ten rodič nebo ten dospělý, který na té vodní ploše. A určitě, v čem bohužel trošku vedeme oproti přímořským státům, tak je to, že léto souvisí s tím, že člověk si jde udělat tak jako hezký odpoledne, krásně, dá si nějaký drinčík, nějaký to pivečko a pak přece to vypadá jako dobrý nápad jít si zaplavat, protože se trošku člověk osvěží, ale 30% to nutí, minimálně v minulém roce, tak bylo způsobeno právě tím, že lidi požili alkohol, ať už ve většině nebo v menším množství. A potom už minimálně lidi jsou víc ohroženi tím, že potom můžou třeba ztratit tu orientaci, když toho popijou víc, nebo přesně řečeno se trošku vyhecují kamarádi a prostě dojdou síly.
0: Mm-hmm. No, ona je potom taková ta hladinka, člověk má pocit, že může skoro létat, je v takové krásné euforii a říká si, já teď doplavu k támhle tomu ostrůvku a je to někdy takový optický klam, plave a nejenom člověk zjišťuje, jej dávno, to není zas tak moc blízko, jak by se zdálo.
1: Je to přesně tak, je to přesně tak. Není vlastně v tajtý čas není nic jednoduššího, než si vzít sebou aspoň něco, co je nafukovací, ale lidi na to nemyslí.
0: Bohužel. Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberace je předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou Kateřina Pospíšilová.

0: O bezpečném koupání si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším dnešním hostem, kterým je předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou a školitelka první pomoci Kateřina Pospíšilová. To se nám venku rozpršelo. Tak povídáme si o plavání, ale ono stejně jednou přestane pršet a bude hezky a vyrazíme k vodě třeba i s dětmi. Ohledně dětí, co se určitě nemění, povinná výuka plavání zůstává součástí prvního stupně základní školy v minimálním rozsahu 40 vyučovacích hodin. Tak předpokládám, že děti se tam naučí plavat?
1: Děti se tam naučí asi nějakým způsobem plavat, ale určitě ta zdatnost a ta schopnost toho plavání, tak co se... Nedá se to naučit jenom ve škole, je důležitý ty schopnosti neustále procvičovat, neustále se to zkoušet. To znamená, že je důležitý ty děti k vodě brát, aby se zvykly na ten pohyb vody, aby se zvykly a aby rodiče informovali, jaká jsou tam možná nebezpečí, aby je obecně učili, jak se u té vody chovat, jak se zachovat třeba, když by došlo i k nějaké nenadálé situaci i ostatně a prostě obecně, aby dávali pozor a aby věděli, jak na to.
0: No, často vidíme rodiče s malými dětmi, třeba s takovými malými caparty, 3, 4, 5 i dvouleté děti, které jsou tedy nakrémované UV proti sluníčku a poté si vezmou kruh a jdou plavat. A už se mi párkrát stalo, že to dítko jsem viděla, že najednou takzvaně s proměnutím zahučilo po ten kruh, protože se to smeklo. Rodiče samozřejmě byli hned vedle něj, tak ho zachytili. Ale asi je to také hodně nebezpečné.
1: Nebezpečný to je. Určitě ne všechny pomůcky, které jsou pro malé děti, tak jsou, hezky řečeno, to jako správné pomůcky, které to dítě zachrání, které by to dítě mělo mít v té vodě, například, když se pohybuje na nějaký velký hloubce. A například kruhy a rukávky, tak jsou, co se týká nějaký prevence tonutí, hodně nevhodný. A přesně to z toho důvodu, že to dítě může jednoduše vyklouznout. Stačí, aby dalo ruce nad vodu, rukávky odpadnou, dítě pod vodou a problémy na světě. Stačí třeba i ty rukávky jenom nedofouknout nebo něco takového. A ještě co je důležité, tak vlastně tyhle ty plavací pomůcky, přesně kruh, rukávky, tak vlastně vůbec neučí to dítě, aby se lehlo na tu vodu. Takový to, jak my jsme zvyklí, že když je člověk unavený, tak si tak jako lehne na vodu, hezky řečeno na hvězdici a tak jako odpočívá, splývá s tou vodou. Tak když si představíte to dítě, jak sedí v tom kruhu, nebo má rukávky, tak vlastně ono má nožičky směrem dolů, to znamená, že je napolohovaný tak jako vertikálně. A když by se něco stalo, ono v tomhletom případě to dítě vůbec není schopný se na tu vodu lehnout, ale to vůbec není jeho chyba, jeho to prostě nikdo nenaučil a ani ty plavací pomůcky je to neučí.
0: Pravdou je, že když my jsme chodívali na prvním stupni také na kurzy plavání, tak jsme se učili splývat. Dali ano. nám takové ty polystyrenové destičky, které jsme takhle vepředu drželi a snažili jsme se splývat. Tak bylo to trošku náročné tady pro mě, ne z moc zdatného plavce, ale tudy má cesta vedla.
1: Ano, je to tak, on to splývání, to je taková úplně první pomoc, co může člověk udělat, když mu dojdou síly, lehnout si na záda, stačí, když prostě mu zůstane ústa a nos nad hladinou, dechá, lehce pohybuje končetinama, fakt jak na hvězdici a snaží se udržet nad vodou, on ten organismus se odpočine a pak zase nabere síly na nějaký další přesun, ale když to ty děti někdo nenaučí, tak oni to neumějí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Letní bezpečné koupání, o tom si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou a také školitelka první pomoci Kateřina Pospíšilová. U těch malých dětiček bych se ještě opravdu pozastavila, protože jsou zde třeba různé ty malé nafukovací bazénky a je to fajn, člověk může vzít i roční miminko dvouleté, dát tam třeba jenom 10 cm vody a to dítě si tam opravdu krásně hraje, ale asi nespouštět oči.
1: Je to tak. Obecně děti, když jsou ve vodě, tak je potřeba, aby je vždycky někdo hlídal. Pokud je tam třeba víc rodičů, tak můžou si učit toho jednoho styčního důstojníka, který zrovna bude držet stráž a hlídat všech 5 dětí najednou. Ale je potřeba, aby na ty děti se furt koukalo, protože ještě u dětí to může být takový zrádný, kdy, i když to dítě už se třeba začíná trošku topit nebo má nějaký jako diskomfort, tak může tak jako cachtat rukama a dítě si myslí, je, ten si tak jako hezky hraje, tak jako stříká voda kolem a ono už to dítě prostě může být prostě unavený, cokoliv. Mm-hmm. A je pravda, že ty dětský bazénky, tam sice, co bych si řekne, tam 10 cm vody, a tak když to dítě si lehne, teďka neví prostě, jak vstát, teďka se tam nějak jako nešikovně přetáčí, tak děti se můžou strašně rychle nalokat vody a pro ně je to opravdu kritický stav, který vyžaduje, aby prostě byli včas dopraveni do nemocnice.
0: Můžeme si tady říci o bezpečnostních pomůckách pro takto malé děti, pokud tady se s nimi potom vydáme někam na koupaliště, na přehradu nebo dokonce i k moři, tak co je takové nejbezpečnější?
1: Tak co se týká těch pomůcek, tak doporučujeme pěnové pásy, které se zapínají kolem pasu. Přesně jak jsem mluvila o tom, že ty děti u těch kruhů mají ty nožičky tak jako směrem dolů, tak ty pěnové pásy, jak jsou kolem pasu, jsou takový širší, tak vlastně učí to dítě nadnášet, že to dítě se lehne na vodu, což je strašně důležitý. Je to i super tím, že to dítě s těma pěnovýma pásama se může začít učit plavat, nějaký základní styly, prsa, krau, prostě cokoliv, aby se udrželo na tou hladinou. A z takových jiných nějakých bezpečnostních pravidel, které je potřeba dodržovat nejen u dětí, ale i u dospělých, tak určitě, pokud by měl posluchače zájem, tak se podívat na desatero bezpečného pobytu u vody, co najdou buď to na stránkách vodní záchranné služby, určitě ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví. A tam právě patří i to nespouštět ty děti z očí, plavat jenom opravdu tam, kam ten člověk došáhne. Pokud už plavu dál, tak vzít si sebou něco nafukovacího a ideálně něco viditelného a nafukovacího, co je prostě třeba zářivě oranžový, zářivě červený. Hrozně rádi lidem říkáme, že si můžou koupit bojky, které prodávají například v Decathlonu nebo v jiných sportovních potřebách. A ty bojky se zacvaknou kolem pasu, je to veliká prostě oranžová nafukovací bojka, takže člověk, když uprostřed přehrady najednou nemůže, tak se jí může chytit. Zároveň je krásně vidět pro nějaký lodě, když by tam nejliboženě byla nějaká plavební dráha. A další takovýhle bezpečnostní opatření, všechno to je v tom desateru.
0: Mm-hmm. No, hlavně nechodit plavat sám, hlavně protože nechodit, mnohdy ráno člověk si řekne, všechno to spí, i na dovolené půjde si zaplavat k moři, na břehu nikdo a člověk tam je sám, užívá si to plavání, ale nikdy neví, může dostat křeč a je malér.
1: Je to tak, to plavání osamocení, ono to má takový jistý kouzlo, přesně jak říkáte, že člověk si dá takovou chvilku pro sebe, jen se tak jako na chvilku poplave, ale ještě brzo nad ránem, nebo nedej bože v nočních hodinách, tak na té vodě ten člověk opravdu není vidět. Takže potom i ta záchrana je problematická, protože nedej bože, když se něco stane, tak kolem jdoucí najde třeba jenom boty, ručník, nějaký osobní věci na břehu a teď se spouští obrovská kaskáda aktivace integrovaného záchranného systému a teď ten člověk se hledá, protože nikdo neví, jestli se prochází kolem, nebo je ve vodě, nebo někam doplaval, někam odešel, jestli tam ty věci nechal, třeba na ně jenom zapomněl a je to potom opravdu složitý takového člověka najít.

0: No, teď mě tak trošinečku brouk v hlavě mi zůstal po našem povídání s naším dnešním hostem, s předsedkyní Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, s Kateřinou Pospíšilovou, ohledně bojky při plavání. Je to fajn? Člověk si tam dá své osobní věci a plave se s bojkou a je tak nějak alespoň trošku zajištěný.
1: Je to tak. My teďka ty bojky doporučujeme hodně. Když v té levnější kategorii, tak fakt je to velká oranžová nafukovací věc, který se můžete kdykoliv chytit, plave to za váma, nemusíte se bát, že byste se utopili nebo že by vás nikdo neviděl, což je strašně důležitý. A u těch dražších, tak osobní věci se dají dát dovnitř té bojky, včetně oblečení, telefonu, takže když jde člověk plavat sám a třeba se bojí, že mu ty věci někdo vezme nebo že je nemá kde nechat, tak se je může vzít sebou, nemusí ani doplavat na to místo, odkud začínal. A jsou tam všechny ty ostatní bonusy, co jsem říkala. Takže no tak. Oranžové velké bojky určitě doporučujem.
0: Fajn. Vy jste školitelka první pomoci. My bychom si teď možná mohli říct zásady první pomoci. Vidíme, že někdo někde sebou tam plácá ve vodě, potřebuje pomoc. Jak máme reagovat?
1: Určitě to rozpoznání toho tonoucího je strašně důležitý. Ty tonoucí nemusí jenom plácat, křičet. Může to být i už víceméně skoro utonulý člověk, který nemá energii na to, aby plácal, energii na to, aby křičel, ale určitě rozpoznat toho tonoucího je strašně důležitý, zavolat si pomoc, ať na to nejste sami, lepší je někoho cíleně oslovit, hej, vy tam v tom oranžovém tričku, pojďte mi pomoct, zavolat zdravotnickou záchrannou službu, abyste na to nebyli sami a potom zkusit s tím tonoucím navázat nějaký kontakt. Oslovit ho, zakřičet na něj, aby si vás ten člověk všimnul. Je možný, že to je například jenom trochu nešikovnej pomalej plavec, který teďka nějak podivně třeba šlape vodu, ale vůbec se netopí. Pokud se topí, tak třeba, tak když vám neodpoví, tak je to jasný, že potřebuje pomoc. V tom případě kolem velkých vodních nádrží, například v Jablonce nad Nisou, jsou rozmístěný kruhy na stanovištích, kde se pohybuje velké množství lidí, tak prostě vzít ten kruh, rozmotat lano, hodit ho tomu tonoucímu. Jakákoliv plovoucí pomůcka, která se k tomu tonoucímu dostane, může být život zachraňující. Ten tonoucí, už ne plovoucí, se té pomůcky chytne a vy se ho přitáhnete. Pokud nemáte žádnou takovouhle pomůcku, tak je fajn mu podat cokoliv, hodit cokoliv, co máte u sebe, klidně někoho poprosit, prostě vzít mu tam to lehátko, který tam zrovna je, jakýkoliv kruh třeba nafukovací, cokoliv, co máte u sebe, co plave, tak to tomu tonoucímu dát nebo podat. Pokud může se stát, že prostě ten tonoucí je hodně daleko a v tom případě byste třeba zvažovali, že byste chtěli do té vody a pomoct. V tomto případě hodně upozorňuji na to, že když se vydáte do té vody, tak je to pro vás strašný riziko. Říkáme, že jakoby není horší situace, než když jde jeden zdravý člověk pomoct tomu tonoucímu a najednou jsou z toho dva tonoucí. To je taková fakt jako ošemetná situace. Ale fakt dávejte na sebe pozor, pokud se vydáte do té vody zachraňovat toho člověka a myslete na svoji bezpečnost, to je strašně nejdůležité, že vy si aspoň vemte cokoliv, co plave. Ty oranžové bojky jsou ideální, ale cokoliv, co můžete vzít na té pláži, co plave, různý lehátka, kruhy, tak to vemte sebou. A když poplavete k tomu tonoucímu, tak všechny tyhle ty věci, co plavou, tak strčte k němu, aby ten tonoucí se chytil těch nafukovacích věcí a ne vás. Mm-hmm. Protože ono se to nezdá, člověk si řekne, no tak tamhle, nedej bože, se tam topí nějaký dítě, tak přece mě neutopí. Opak je pravdou, ty lidi ve vodě, jak jsou velmi vystresovaný a vlastně fakt jim jde o holej život, tak jsou schopní vyvinout obrovskou sílu. A jediný, co chtějí, tak je dostat se nad hladinu, nadechnout se a nemilosrdně vás stáhnout pod vodu. Takže s tím osobním zásahem ve vodě na to opravdu pozor. Myslete na svoji bezpečnost. A když už někoho vytáhnete, tak tam máte tu zdravotnickou záchrannou službu na tom telefonu. Už na tom nejste sami, takže nejdůležitější je zhodnotit, jestli ten člověk dýchá nebo nedýchá, jednoduchým zakloněním hlavy, poslechnu si a když tak se začíná kardiopulmonální resuscitace.
0: Dobře, děkujeme moc předsedkyni Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, ale kdo teď zachraňuje na Jablonecké přehradě? Vy to teď nejste.
1: My to teď nejsme. Ani minulý rok byl první rok, kdy jsme po velkém množství let nesloužili. Tenhle rok to bohužel dopadlo úplně stejně. Takže momentálně v záchrana, nebo jaká, cokoliv, co by se dělo na přehradě, tak řeší policie a hasiči, kdy policie obchází tu přehradu a v případě, že by se něco stalo, tak kontaktuje hasiče, kteří vyjedou a zprostředkují nějakou tu záchranu.
0: Mm-hmm. No tak doufáme, že se snad jednou vrátíte na břeh Jablonecké přehrady.
1: My taky doufáme, že najdeme nějaký společný slovo s městem.
0: Dobře.
1: Dělá by nám to radost.
0: Moc vám děkuji i za tyto užitečné rady. Popřejeme vám zdravé, bezpečné léto. Ať nemusíte zasahovat.
1: Taky.
0: Lidé také, ať jsou rozumní a budu se na vás těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme hosta. Tím hostem po 11. hodině v našem vysílání bude primátor města Liberce Jaroslav Zámečník z SLK. Co budeme řešit? Výsledky architektonické soutěže na výstavbu nového libereckého přestupního terminálu nebo také rekonstrukci městského plaveckého bazénu, revitalizace okolí opravené Horcovské přehrady Tržního náměstí, ale také třeba plán nových parkovacích míst na sídlištích. To jsou témata, která probereme zítra ve stejném čase. We'll be right back.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Pražské rady.
1: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jestli pak víte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že v sobotu uplyne 90 let od narození herečky Heleny Růžičkové. Teď vám díky našemu archivu odvypráví vtip. Nikoliv z prostředí porodního sálu, ale zubní ordinace.
1: Stará babička přijde k zubnímu lékaři a říká, pane doktore, tady bude, strašně to bolí, strašně to. A takový mladý doktor,

0: doktor soukromý, že říká, babi, pojďte se takhle, ne, to si sedněte do křesla, vás pořádně prohlídnu, ji prohlídne a zjistí, říká, babi, nedá se nic dělat, budeme vrtat. Tak mu neodevřela pusu, že, a on začal vypláchnout. A on začal vypláchnout. Když to bylo po sedmí, tak se tak babička utírá a říká, pane doktore, budete ještě dlouho vrtat. A ten zubař, jak se takhle přehází tvrtášky, říká, pojďte se obě, já se potřebuji dostat na nervy. A ta babička jen takhle se takhle zaklonila a říká, Ježíši Kriste, to budete vrtat dlouho. Já mám nervy v prdeli.
1: Ano, Helena Růžičková, která by se dožila 90 let o tomto víkendu nadcházejícím. Za 6 minut už je tady 12. hodina polední zprávy s Miroslavem Holubcem a po 12. hodině už je Filip Majsl a vypadá to, že vás dnes čeká báječná soutěž, tak si na to počkejte. Tak loučí se s vámi Iveta Kalátová a zítra naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Sociální služby v Libereckém kraji rozšíří síť terénní péče. V centru Jizerských hor najdou turisté nové informační centrum. Na Dlaskově statku začíná tradiční řezbářské sympozium. Odpoledne bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Podle náměstkyně hejtmana Anny Václavíkové-Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj je to proto, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle doma ve svém prostředí.
5: Třeba v Liberci posilujeme úvazky u diecézní charity nebo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nebo organizace Mareva. V Lípě to je Global Partner péče nebo pečovatelská služba v Doxech. Jelenice Semilsko zase organizaci pro Medicus a na Turnovsku je to Spokojený domov.
4: Nové informační centrum pro turisty zřídila Agentura ochrany přírody a krajiny na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách. Oficiální provoz zahájí zítra. Lidé v něm najdou občerstvení, toalety, upomínkové předměty, ale také expozici o historii tamní části Jizerských hor, včetně nedaleké protržené přehrady. Čím je enkláva Mariánsko-horské boudy ojedinělá, vysvětluje ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář.
6: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně. A na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavé druhy, třeba rosnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecného, vzácní sovy jako sícrousní nebo kulíšek nejmenší.
4: Na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova dnes začíná tradiční řezbářské sympozium. Potrvá 3 dny. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušebných řezbářů i řezbaček. Práci se dřevem a dlátem si návštěvníci statku můžou vyzkoušet. Sympozium se na Dlaskově statku koná od roku 1996, ale letos nemá žádné konkrétní téma. Sochy, které tam vzniknou, si řezbáři odvezou zpátky domů. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionů méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude většinou oblačno s četnými přeháňkami, místy i bouřkami. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: No,
0: Tady v Českém rozhlase Liberec se nám zase po dlouhé době sešel takový přísně neelitní pánský klub. Editor Michal Balák, zprávy Miroslav Holubec a u mikrofonu Filip Majsl. Já vám samozřejmě s Českým rozhlasem Liberec přeju krásné, byť deštivé odpoledne, ale jaké si to uděláme, takové to máme. My si rozhodně ten začátek odpoledne můžeme zpříjemnit a zpříjemníme písničkami na přání, které právě teď začínají. A ty si navíc ještě okořeníme. Budeme hrát o dvě vstupenky, no a vzhledem k tomu, že dnes je 145. výročí, kdy se poprvé otevřely brány Národního divadla pro veřejnost, tak budeme stylově hrát o dvě vstupenky na nádherné divadelní představení. Já vám k tomu za malou chvíli řeknu víc. Teď už vám přeju jen příjemný poslech a na vaše přání se moc těším.

Někdy příště, přesně v duchu slibem nezarmoutíš, ale tím se samozřejmě v Českém rozhlase Liberec neřídíme. My, když řekneme, že hrajeme písničky na přání, tak hrajeme písničky na přání. A písničky na přání začínají právě teď. Můžete psát na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo můžete volat na číslo 22 155 37 22 a já doufám, že jste si ho bedlivě zaznamenali, protože tohle telefonní číslo se vám bude hodit i do soutěže. My v této hodině budeme hrát o dvě vstupenky na krásné představení letní scény divadla FX Šaldy v Jítravě příští sobotu 20. června od 20 hodin. Carmina Burana. To je představení, které nastudovalo operní a baletní scéna. Vystupuje tam také Severáček. Bude to opravdu nádherná podívaná a pravidla pro soutěž jsou jednoduchá. Jakmile uslyšíte v našem vysílání tento soutěžní signál,

Tedy samozřejmě úryvek z Carminy Burány Karla Orfa. Okamžitě volejte na avizované telefonní číslo 22 155 37 22 a pokud se dovoláte jako třetí, dvě vstupenky na letní scénu divadla FX Šaldy jsou vaše. Ale jinak samozřejmě očekávám vaše písemná i telefonická přání. Moc se těším.

Tak Brian Adams nám tady ještě podpořil v Českém rozhlase Liberec tu pánskou skvadru, ale zase krásně zpíval o ženách, tak to snad alespoň trochu vykompenzoval. Have you ever really loved a woman? To je jeho písnička, která nám dozněla čtvrt hodiny po 12. No a pojďme na první přání. Napsal a zavolal nám pan Olda ze Semil a poprosil, abychom zahráli písničku pro všechny známé a kamarády ze Semil, také dvě rodiny ze Škodějova a na oddělení následné péče Semilské nemocnice. Posíláme Štěpána Mátla a Vítr Vých své.

0: Vzpomínka na Štěpána Mátla, vítří své 4 minuty po čtvrt na jednu a teď už je konečně čas plnohodnotně narušit tu naší mužskou hegemonii tady v Českém rozhlase Liberec a to naší první telefonistkou. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Filipku, já zdravím a Zoradíka, všechny posluchače a tuhle písničku pro hezké odpoledne, i když nám trošičku prší, ale to nevadí, teda taky potřeba. Takže pro paní Evičku do Turnova, pro pana Vlastina a Luďka tady do Rochlice, pro Šárku, se kterou jsem si ráno popovídala, pro Jindřišku, no pro celou moji rodinu, i pro vás do Rádíka, pro úplně všechny prýmou posluchače všude. Tam, kde mají naladěný Český rozhlas Liberec a ať se jim hezky poslouchá, vám přeju pěkný den, všem vlastně pěkný den, i vám a příště zase rozlišenou. A za zahrání děkuji.
0: Nemáte pochopitelně zač. I vám krásný den, paní Boženo, a budeme se určitě zase příště těšit. Naslyšenou.
1: Já taky naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Jelena Míša Tučná, Spím v obilí. Ano, každý si tu odpolední siestu představuje trochu jinak. My ale samozřejmě nespíme, my bdíme a plníme vaše hudební přání. Do Českého rozhlasu Liberec napsala paní Hana. Tak jsme postoupili k písmenu Q. The Curryman. Skupinu založil John Lennon v roce 1956 se svými spolužáky. Spolužáci postupně odcházeli, za to přišli George Harrison a Paul McCartney a v roce 1960 se skupina přejmenovala na staré známé Beatles. Song, který bych chtěla poslat všem posluchačům, má název In Spite of All Danger a napsali Paul McCartney a George Harrison v roce 1958. Děkuji, Hana. Paní Hano, tady vás asi trochu zklamu, protože tuhle písničku opravdu bohužel ani v tom nejzapadlejším koutku našeho archivu nemáme, tak snad vám udělá radost náhradnice Here Comes the Sun.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Já jsem záměrně tuhle písničku pustil proto, že Ozzy Osbourne zpravidla svoje koncerty začínal úryvkem ze skladby Karla Orfa Carmina Burana. Ten jste před malou chvílí také v našem vysílání slyšeli a to byl také náš soutěžní signál. A kdo se k nám dovolal? Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Také přeji všem.
0: Tak teď tedy oficiálně prozraďte, proč jste náma po Carmině Buráně zavolala?
1: No, protože Carmina Burana od Karla Orfa je moje oblíbená skladba. Já ji mám hrozně ráda, takže to bylo taková jako intuitivní jako to.
0: Záležitost. Tomu naprosto rozumím a navíc jste se dovolala jako třetí, paní Pavlíno. Takže já vám gratuluju, protože jste vyhrála dvě vstupenky na představení letní scény divadla FX Šaldy příští týden, konkrétně v sobotu 20. června od 20 hodin v Jitravském dvorci Carmina Burana. Tak to bude něco pro vás, že?
1: Ježíš, to je úžasný. Už jsem udělal úplně krásný den. To je teda paráda, děkuju.
0: No, od toho jsem tady, paní Pavlíno, abych dělal krásný den a jsem rád, že se mi to u vás podařilo. Mimochodem, to představení je pro spoustu lidí a vy máte na to dvě vstupenky. Koho vezmete sebou?
1: No, už vím, koho vemu sebou, moji dlouholetou kamarádku, no. Protože obě máme tuhletu skladbu strašně rádi.
0: Takže bude dámská jízda.
1: Dámská jízda určitě.
0: Tak si to, paní Pavlíno, nádherně užijte a zase někdy příště tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: No moc děkuju, ráda poslouchám váš rozhlas a doufám, ještě chci přidat, že ty poplatky vám zůstanou od těch, protože já si myslím, že je, jako řídím se podle sebe, jako, že budu ráda jako přispívat Českému rozhlasu, protože ta kvalita vysílání je úžasná. Nejenom na Českém rozhlasu Liberec, ale Radiožurnál, no prostě a ty podcasty úžasný. Takže
0: moc krát děkujeme, samozřejmě. Já tohle vaše sdělení nechám ležet, nechám bez komentáře, ale jsem rád, že jste s ním přišla. Tak se mějte krásně a zase někdy příště naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, moc krát děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Švédská skupina ABBA a Fernando v českém znění Věra Špinarová, 1:45. A my se zase vrátíme k písničkám na přání. A do Českého rozhlasu Liberec se dovolal pan Vlastimil. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, dobré poledne, dobrou chuť všem, kdo obědvají a všechno dobrý pochuti, co už jsou po obědě.
0: Já tady nechci nic říkat, ale vy už jste pomluvili, jak pan Železný, máte takovou tu svoji ustálenou frázi, takové hezké antré ke svému vstupu. Já myslím, že to se ještě zažije.
1: No, protože je takové krásné deštivé počasí, tak jsem vybral písničku Deštivý den od Milušky Voborníkové.
0: Ano, abychom se i přes rozhlasové vlny mohli kochat krásou ošklivého počasí. To jste vybral krásně, pane Vlastimile.

0: A teď povězte, komu tu písničku pošleme?
1: No, písničku pošleme samozřejmě vám za vyhledání a kolegům do Libereckého rozhlasu. No a potom paní Šárce, paní Sylvii do Prahy, paní Alence do Lípy, paní Božence, děkuji taky za zahrání, paní Evě do Turnova, kolegům z ČSAD, Jardové do Preuservisu i řidičům a taky paní Dlouhé do Ohrazenic. Luděk z Rochlic, do Martina, no a všem těm, co poslouchají Český rozhlas Liberec.
0: Dobrá, tak tedy posíláme Miluškou Oborníkovou. Vám, pane Vlastimile, krásný den, ať se zahrádce daří a zase někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju moc, děkuju. Naschánou.

Jednou deštivou, která vyloženě ladí k tomu dnešnímu počasí od Milušky Voborníkové, jsme téměř završili dnešní odpolední písničky na přání, ale když říkám téměř, znamená to, že ještě jedno přání tady máme. To nám dorazilo z Prahy od paní Silvie a paní Jaroslavy. A tam se píše, dnes vybírám písničku, tedy vybírá písničku moje maminka Jaroslava pro svou kamarádku Zdenu Čermánkovou, která má dnes narozeniny. Maminka vybírá píseň Znám jednu dívku z opery Prodaná nevěsta jako duet v podání Valdemar Matušky a Karla Gota, jestli tam máte. Máme. Maminčině kamarádce Zdence Brunů k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. Tato písnička už je tedy připravená a s tou se s vámi také rozloučím, protože už za pár minut dostane prostor pořad Alex a host. A Alex Minářová si dnes pozvala do studia herečku, kurátorku projektu Terapie s dílením Ester Geislerovou. Filip Majsl přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Deštivé počasí bude pokračovat, o víkendu se oteplí. Aukce nalezených věcí včera v Liberci vynesla téměř 6 000 korun. Liberecký divadelní soubor zítra uvede Žítkovské bohyně. Odpoledne bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo a pršet. Výjimečně dorazí i bouřky. Dnes i zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16 stupňů. Na Moravě se můžou dostat až na 20 stupňů Celsia. Liberecká radnice včera prodávala nalezené věci. Majitelé měli 3 roky na jejich vyzvednutí. Některé věci si kupující odnesli za 10 korun, celkově se vybralo 5 890 korun. Věcí k prodeji zde bylo 55. Kromě deštníků, sluchátek nebo kol mohli kupující získat i sekačky. Ročně se v Liberci nalezne zhruba 300 různých věcí, říká Veronika Hryšelová ze správního a živnostenského odboru magistrátu.
5: Zhruba ročně se jedná o 300 nálezů nebo položek, kde každá ta položka může ještě obsahovat další podpoložky. Byla tady protéza dolní končetiny nebo i zubů. Stalo se, že z projíždějícího vozu upadla plechová skříň.
3: Věci, které se neprodaly, radnice věnuje na charitu nebo ekologicky zlikviduje. Aukce se koná pravidelně jednou za rok a výtěžek putuje na dobročinné účely podle rozhodnutí radních. Návštěvníci malé scény Libereckého divadla FX Šeldy zítra uvidí premiéru hry Žítkovské bohyně podle knihy Kateřiny Tučkové. Příběh o ženách s výjimečnými schopnostmi vychází z pravdivých událostí z oblasti Bílých Karpat. Libereckou dramatizaci sama autorka knihy s tvůrčím týmem konzultovala. Režisérkou je Diana Šaltýsová.
6: Mám velice ráda ženské divadlo. Ještě tím, že jsem herečka, tak jsem vždycky trpěla tím, že herečky nemají dost příležitostí. V Žítkovských bohyních nakonec máme muže 2, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace.
3: Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další 2 mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Perekopské šíji. Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly 2 silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čanharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných nočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude většinou oblačno s četnými přeháňkami, místy i bouřkami. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na horách to bude 9 až 12 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je v ulici Jungmannova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života. Je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
4: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, který fotil v Japonsku, který mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromnej a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v Doxu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel. Prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jak jim funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez. A online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie s dílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kdyby nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i v nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kdy to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně já jsem, mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na holárce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží, nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Už jsme říct, v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí,
1: že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dílením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost. Vlastně.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu.
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Aňi premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem si tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kdy ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přestírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří v tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakýho jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není.

0: jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
1: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
0: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
1: Kam se hají Hujerovi.
0: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sakra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
1: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
0: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Benzín zlevnil, cena nafty zůstala stejná. V České Lípě radnice nechala opravit dětská hřiště. Jablonecká galerie N vystaví studentské práce. V noci i zítra bude převážně polojasno, v noci 5, přes den až 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Benzín v Česku od minulého týdne opět zlevnil, cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů, před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Nejlevněji teď natankují řidiči v Ústeckém kraji, naopak nejdražší paliva jsou v Praze. Technické služby města Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě jich je přes 40 a na většině z nich je závada, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závady objevil technik, u kterého město na jaře objednalo kompletní revizi, říká uvolněná radní Nela Cirmontérová z hnutí ANO.
2: A na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících a na základě toho teďka probíhají ty opravy, všechno by mělo být hotovo do 15.6.
0: V galerii N v Jablonci nad Nisou vznikla nová výstava studentských prací. Lidé tam uvidí šperky i výrobky ze skla. Tentokrát jde o práce bakalářské a semestrální. Mladí umělci jsou studenty katedry designu na jablonecké pobočce Technické univerzity Liberec. Například Kristýna Števková na výstavě představuje své kovové šperky.
3: Ja som dlhodobo veľkou fanúšičkou metalovej subkultúry, takže mi prišlo vlastne zaujímavé spracovať filigrán do nejakej metalovej estetiky. Má to vyzerať trošku ako agresívnejšie. Tunak môžeme teda vidieť sponu na opasek, ako ďalší bol niečo ako prsteň alebo objekt na ruku.
0: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard, to by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO při v minulosti slibovala, že se tak nestane.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, postupně až jasno, kránu místy mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, dopoledne zataženo, odpoledne se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách to bude 9 až 12 stupňů Celsia. Vád bude mírný, jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Dopravním omezením počítejte v Lomnici nad Popelkou. V části obce Želechy je uzavřená silnice ve směru na Nové Dvory. Mimo pracovní dobu po 16. hodině je umožněn vjezd rezidentům.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné odpoledne. V Liberci se uskutečnila dražba nevyzvednutých předmětů, ztrát a nálezů. Ztracené mládí ani iluze tam nikdo nenašel, ale zase se tam našlo spousta jiných krásných předmětů a byla u toho naše kolegyně Viktorie Židlíková, která k tomu připravila zajímavou reportáž. Tu vám nabídneme už za pár minut. Pak se s regionálním stopařem vydáme na Královku, abychom zjistili, co se dělo pod lešením rozhledny, a zároveň to berte jako pozvánku na sobotní pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec. A čeká nás také dětská anketa. Pro obveselení dnes budou předškoláci mudrovat o věštkyních. Já tam akorát jednu, Jolandu, ta tvrdila, že to bude velký špatný. Já si myslím, že to odpoledne bude příjemné a krásné. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Do trochu ospalého čtvrtečního odpoledne taková příjemná pohádková písnička Jiřího Šelingra Šípková růženka, 11 minut po 14. hodině. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Liberec uspořádal každoroční aukci nalozených předmětů. Mezi 55 věcmi byly například deštníky, kola, drobná elektronika, ale i pár kuriozit, třeba nová podprsenka, malířské plátno nebo dvě sekačky na trávu. Věci nabídnuté v aukci čekaly 3 roky na své majitele. Nyní poslouží dobročinným účelům.
1: Aukce začíná, pojďte prosím dovnitř.
2: Ondřej Korbas, oddělení správních činností magistrátu, vysvětlil pravidla aukce.
3: Kupující se podívá na nabídku nebo na nabídku nabízených věcí, dostane od nás nabídkový lísteček, ve kterém je uvedena položka plus vlastně jméno, příjmení toho nabízejícího a částka, kterou ten člověk nebo ten kupující nabídne. Vlastně nejvyšší nabídka v té obálce potom vyhrává.
4: Já jsem se chtěla podívat na nějaký zahradní nářadí, takže třeba tady ty sekačky, na to se půjdu podívat. Ale nevím, jestli to bude funkční, no.
2: Zvažuje Lenka Stluková. Když jsou všechny lístečky v obálkách u jednotlivých předmětů, dražitel postupně vyhodnocuje, kdo co vyhrál.
5: Obálka prázdná, žádný zájemce.
2: Co se bude dít s těmi věcmi, které se tady nevydražily?
6: Tak třeba zrovna tyhle boty půjdou na Červený kříž. Některé věci se budou i likvidovat.
2: Říká vedoucí oddělení správných činností Veronika Hiršálová.
5: 33, sekačka na trávu Gardena.
7: Pan Lightcap Petr. Máme tady teda částku 101, takže zvyšujeme na 110.
8: No, mám radost, samozřejmě.
2: Okomentoval kupující výhru sekačky. A jak se taková sekačka na trávu ocitne mezi ztrátami a nálezy, netuší ani Veronika Hiršálová.
6: To by nás taky zajímalo, jak se to stane. Nicméně ty nálezy nám vozí třeba i příslušníci městské policie, kde jim občané oznámí ten nález sekačky na někde veřejném místě.
2: Po předání vydražených věcí úředníci spočítali, kolik peněz udrželi. Loni to bylo 8,5 tisíce korun. A nyní?
6: Výtěžek dnešní akce je 5890 korun.
2: Ukončuje aukci Veronika Hiršálová. O tom, které nadaci město peníze předá, rozhodnou radní. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český rozhlas Liberec vás i letos zve na pochod na Královku. Rozhledna se ale koncem května zahálila do Lešení, a to kvůli nezbytné rekonstrukci a údržbě. Regionální stopař Jaroslav Hoření se proto na Královku vydal zkontrolovat aktuální stav. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Královky. Tak na Královce teďka prší, takže by turistu nevyhnal. Takže my jsme se s majitelem Královky Tomášem Fotulem skryli v restauraci. Já jsem si ale všiml, že rozhledna je ještě stále zahalena lešením, takže ještě stále se pracuje. Do čeho jste se to pustili a vlastně proč?
3: Tak dobré odpoledne. Tak pustili jsme se do celkové revitalizace vlastně po 13 letech, kdy jsme vlastně Královku zakoupili, tak byla to ta rekonstrukce taková šitá horkou jehlou tenkrát, aby nám úplně nespadla. Nicméně tentokrát už to probíhá s odbornými firmami, kdy vlastně i to lešení, i samotná ta rekonstrukce té rozhledny probíhá s lokálními firmami libereckými, velmi profesionálními, a zvolili jsme toto období hlavně kvůli tomu, že jsou tam předepsané výrobci všech těch stavebních hmot a všech těch stavebních vlastně a barev a všeho, co se tam používá, předepsané teploty a technologické postupy, a museli jsme dodržet jak teplotu v noci, tak teplotu ve dne. Bohužel se nám nepodařilo to, co jsme měli v záměru, a to, že do pochodu na Královku s Českým rozhlasem vlastně v sobotu jsme chtěli vlastně udělat takové jakoby hezký představení toho, že by už tady nebylo to lešení tak dále. Nicméně počasí posledních dnů nám toto znemožnilo, a bohužel teda, nebo ne bohužel, možná to bude i deviza letošního pochodu, že vlastně my zpřístupníme na sobotní odpoledne pro vlastně pro turisty a návštěvníky vlastně tohoto pochodu. Zpřístupníme rozhlednu a budou si moct prohlédnout právě velmi, velmi složité technologické řešení výstavby toho lešení, kde vlastně tato renomová firma liberecká si musela poradit se všemi balkonky a tak dále a tak dále, protože hlavně ten ochoz nahoře, celá fasáda, zateplení celé rozhledny se tam realizuje, aby nám nepromrzala, nekondenzovala v ní voda a tak dále. Takže v brzké době bude vlastně lešení odstraněno, bude zrevitalizovaný celý plášť venkovní ochoz, fasáda, znova tam dáme hrázdění, které bylo kdysi dávno tam realizované, ale již to bude z exotického dřeva, aby nám tady vydrželo, a všechny zvu tímto na pochod s Českým rozhlasem, protože myslíme si, že už to děláme tak kvalitně, tuto rekonstrukci, že další lešení tady prý bude až za 50 let.
2: Tak to uvidíme, možná se toho dožijeme, i když nevím. Nicméně nezapomeňte, že s Českým rozhlasem Liberec můžete na Královku vyrazit už tuto sobotu mezi 8 a 10 hodinou z Maliníku. Prvních je 100, kteří sem dorazí, bude mít oběd zdarma. 100 registrovaných, připomínám tedy, takže dorazit na Maliník, tam se zaregistrovat a tak si vybrat jednu ze dvou tras a vyrazit sem na Královku, kde na vás teda čeká ten oběd, kulturní program po 12. hodině a samozřejmě také unikátní možnost vystoupat na Královku zahálenou lešením. Ze zhora samozřejmě uvidíte, rozhodnete se, počasí už snad bude rozumnější než dneska. Já bych, Tomáš, ještě připomněl, že vlastně Královka bude mít zanedlouho výročí, už příští rok?
3: Ano, přesně tak. A my jsme právě chtěli stihnout k tomu výročí 120 let této kamenné krásky tady nahoře Nekras u nás v areálu hotelu Královka, aby byla v novém plášti, aby byla co možná nejhezčí. Takže vyšlo nám na právě s ohledem na ty teploty, na to počasí, jsme zvolili toto období, kdy vlastně v červnu do prázdnin chceme mít hotovou venkovní část a na podzim se uzavře Královka ještě znova na 14 dnů a budeme vlastně celý vnitřek, to znamená pískovat to ocelové schodiště, natírat antikorozními nátěry a v několika vrstvách prostě plastickými barvami budeme ošetřovat to schodiště, vyčistí se celá a bude zase sloužit, doufejme, pro další generace.
2: Takže se vydejte s Českým rozhlasem Liberec v sobotu na Královku a unikátně budete mít možnost vidět, jak probíhá rekonstrukce této kamenné krásky.
1: Tak Jaroslav Hoření se schovává v restauraci, vy se jistě schovávat nebudete, já jenom doplním, že na výběr bude jako vždy z více tras, aby si na své přišli rekreační chodci i zdatnější turisté. Připraveny budou obě varianty trasy, jejich délka bude ještě upřesněná. Obě povedou krásnou krajinou Jizerských hor a na startu každý účastník obdrží mapku a s podrobným popisem. Je to tak, Jaroslave?
2: Přesně tak, máš to dobře nastudované.
1: Moc krát děkuji za slova chvály, ale hlavně se samozřejmě na vás, milí posluchači, budeme těšit. Jaroslave, moc krát díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nestárnoucí písnička Závidím Nadi Urbánkové, 8 minut po půl třetí. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec a my teď budeme pouštět draky. Ano, to je spíše podzimní kratochvíle, ale co si budeme povídat, ono venku to spíš vypadá na podzim, než na blížící se léto. A víte, kdy a kde začala tahle zábava platit? Na to odpoví dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Dvě minuty po 3:15 v Českém rozhlase Liberec, trocha německé popkultury, skupina Alphaville a Dance With Me. Máme 11. června a to je v našich končinách kulturně docela významné datum. Právě 11. června 1881, a myslím, že v písničkách na přání už o tom padla letmá zmínka, bylo poprvé otevřeno Národní divadlo, a to operou Smetanovy Libuše. Po dalších 16 operních a činoherních představeních se ale naše zlatá kaplička opět uzavřela, aby pokračovaly práce na jejím dokončení. No a v srpnu potom Národní divadlo zachvátil požár. Slavnostní tóny Smetanovy Libuše se sálem opět nesly až po dvou letech v roce 1883. Ale dost bylo historických dat. Teď se zaměříme na samotnou kněžnu Libuši a její schopnost předvídat budoucnost. S dětmi si o tom povídala Tereza Brázdová.
1: Kdo je věštkyně?
2: Tak to nevím. Věštkyně je na velký na věži a pozoruje, jestli se tam někdo nedostává, tam pracuje.
1: Může někdo předpovědět, co se stane?
3: Já bych řekla, že se může dneska stát,
4: že se zase budeme dělat značky a že zase bude mít asi někdo oslavu příště.
1: A jsou lidé, kteří umí říct věci dopředu, co jo. Se stane?
5: Jo.
1: A jak to ví?
5: No, protože jsou chytrý, mají mozky.
1: Tak, a chtěli byste vědět,

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberecké transfuzní stanici ubývají dárci krve. Jablonec pořídil pro své hřbitovy nákladní elektromobil. V Železném Brodě zítra uzavřou několik ulic. V noci i zítra bude převážně polojasno, v noci 5, přes den až 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Transfuzní stanice v Liberci ubývá dárců krve. I když jich má v evidenci okolo 6 tisíc, ročně z ní především kvůli věku vyřadí kolem 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku 18 až 60 let. Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Chce přilákat mladé dárce, kteří v evidenci dlouho vydrží, sdělila primářka hematologického a transfuzního oddělení liberecké nemocnice Renata Procházková.
4: Dárci s věkem pokračujícím nám ubývají. Je to tak 50 až 100 dárců ročně, což v tuhle chvíli nehraje roli, protože dárci můžou chodit třeba častěji, ale do budoucna to problém prostě bude, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
3: K údržbě městských hřbitovů Jablonec nad Nisou nově využívá nákladní elektromobil. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové za něj město zaplatilo zhruba 1 milion 400 tisíc korun. Přibližně třetinu nákladů pokryla dotace. Auto bude prozatím sloužit všem 7 městským hřbitovům.
5: Podle primátorova náměstka Petra Roubíčka z ODS auto zaměstnancům usnadní každodenní práci. Je bezemisní a tiché, což je podle něj ideální pro prostředí hřbitovů. Novou nabíječku pro nabíjení elektromobilu magistrát budovat nemusel. V hospodářském zázemí hlavního hřbitova v ulici Na Roli už ji totiž má. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Začátek každoročního železnobrodského jarmarku uzavře několik ulic. Neprůjezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Omezení potrvá od rána pátku 12. do rána pondělí 15. Město na svém webu upozorňuje na vyšší počet návštěvníků v ulicích. Řidiče také vyzývá, aby pozorně sledovali změny v dopravním značení. Pražští kriminalisté pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v pražské hostivaři, informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní si pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně počkali na pětici fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Dvěma poškozeným se podařilo uniknout do horního patra. Další 3 muže útočníci vážně zranili. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně až jasno, kránu místy mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, dopoledne zataženo, odpoledne se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: No a my se zvolna od plynovodu, který zmiňoval kolega Miroslav Holubec, přesuneme k vodovodu. Severočeská vodárenská společnost zveřejnila výsledky hospodaření za loňský rok a také plány. No a konkrétní čísla a další údaje vám nabídneme už za pár minut. Pak se dostaví Martin Frič s knižními tipy, s rubrikou Co je nového navštívíme Jenišovice a také vás navnadíme na dnešní divadlo pro vaše uši, kde budeme opět slavit narozeniny jedné úžasné české herečky. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Koukám, jak celá země vstává. Já předpokládám, že už jste dávno vzhůru, tedy pokud nejste ponoční. Michal Tučný dospíval 11 minut po 15. hodině. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti zvolila dnes v Teplicích 4 nové členy pětičlenného představenstva a taky schválila odměny pro představenstvo a dozorčí radu. A další informace má naše reportérka Jana Vitásková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Valná hromada opětovně zvolila Tomáše Indru, dosavadního předsedu představenstva, místopředsedu Davida Votavu a generálního ředitele Bronislava Špičáka. Vladislava Rašku, někdejšího primátora Děčína, nahradil Jan Richter, bývalý hlavní manažer hnutí a předseda ANO v Ústeckém kraji. Akcionáři taky odsouhlasili návrh libereckého primátora Jaroslava Zámečníka z uskupení Starostové pro Liberecký kraj na zvýšení odměn pro členy představenstva a dozorčí rady firmy. Neměnily se od roku 2013. Dosud pobíral šéf představenstva měsíčně 30 tisíc korun, místopředseda 25 tisíc a řadový člen 20 tisíc. Od července bude předseda inkasovat dvojnásobek průměrné mzdy, ta se pohybuje kolem 50 tisíc korun, místopředseda o 70% víc než je průměrná mzda a řadový člen 1,5násobek. Podle Bronislava Špičáka hlasovalo pro ve všech zmíněných bodech kolem 90% akcionářů.
0: Když hovoříš o financích, jak skončilo hospodaření společnosti za minulý rok?
1: Tak jako v předchozích letech bylo ziskové, čistý zisk za rok 2025 ve výši 718 milionů korun. Severočeská vodárenská společnost zásobuje vodou víc než milion obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcie drží 458 obcí, přes 70% akcí má 30 největších měst. Aktiva firmy mají hodnotu téměř 26 miliard korun.
0: A připravuje Severočeská vodárenská nějaké investiční akce?
1: Ano, budou to investice za 2,5 miliardy korun. Bronislav Špičák zmínil ty velké akce, třeba čistírna odpadních vod Chlumec, přivaděč Malešov Polepy, úpravna vody Hradiště, úpravna vody v Rutice, odstranění výústí na Úsecku a Děčínsku nebo přivaděč Prackovice. Společnost taky zavádí moderní technologie a procesy, aby vyhověly stále přísnější legislativě. Pětiletý investiční plán na roky 26 až 2030 je 15 miliard korun a teď je před podpisem úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1,3 miliardy korun a k úvěru společnost získala taky 340 milionovou dotaci z Evropské komise.
0: Mluvíme o poměrně vysokých částkách, neodrazí se to na ceně vody?
1: Tak podle Špičáka se cena vody zvýší o inflaci, nepočítá s nějakým skokovým zdražováním. Aktuálně to je 150 korun za kubík vody, z toho vodné 83 a stočné 67 korun.
0: Říká naše reportérka Jana Vitásková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec, stálice naší populární hudby, Helena Vondráčková, Dlouhá noc. Ano, pro dnespavce je každá noc dlouhá, ale také je to ideální příležitost otevřít si nějakou pěknou knihu. A jaké knižní novinky nám náš literární trh momentálně nabízí, to nám prozradí Martin Frič.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní knižní červnové novinky začneme legendou. Miloslavem Nevrlým a ilustrátorem Romanem Karpašem, tedy dvěma legendami. Knížka Rok v Jizerských horách vznikla z legendární knihy o Jizerských horách, takové té podlouhlé zelené, kterou kdekdo máme v knihovnách a máme ji rádi. A vy, co ji znáte, tak si asi vzpomenete na úžasné předmluvy. Kniha o Jizerských horách se skládá vlastně z jednotlivých kapitol měsíců. A ke každému měsíci je jedna předmluva, která popisuje Jizerské hory v tom měsíci a je takovou krásnou povídkou, prózou, skoro až básní v próze, no krásným textem o Jizerkách prostě. A tyhle předmluvy vyšly nyní zvlášť, takže autor Miloslav Nevrlý, nádherné ilustrace Romana Karpaše a kniha Rok v Jizerských horách. Ideální inspirace na letní cesty, krásný dárek všem přátelům, kteří třeba nejsou z Liberce a tak podobně. I s druhou knížkou zůstaneme v regionu, vznikla nová, moc pěkná kniha o Liberci. Jmenuje se Procházky Libercem s podtitulem Krok za krokem ulicemi města. Připravil ji Tomáš Janků, kterého možná znáte z Facebooku jako velkého fanouška Liberce, porovnává staré a dnešní fotografie ulic, domů a tak podobně. A v knížce Procházky Libercem najdete spousty zajímavostí a, co mě zaujalo, tipy na trasy, zajímavé mapky a moc dobrou obrazovou dokumentaci, obrazový doprovod. A nakonec něco pro děti. Na webových stránkách knižního klubu Mravenčí chůva, který velmi doporučuji, najdete i doporučení dětských čtenářů. A mezi nimi i dobrodružný komiks Polární záře, cesta do údolí trolů. Dívka Sonja prožívá dobrodružství, které vyvolal dárek. Stará brož. A příběh se rozvíjí. Tip třeba na knížku za vysvědčení. Vysvědčení se blíží a knížka je krásný dárek za vysvědčení. Nakonec dvě pozvánky. Jedna bude spojená právě s Dýmem Mravenčí chůva, protože připravují Pročtené léto. Je to tradiční projekt, najděte si o něm víc. Pročtené léto Mravenčí chůva a slavnostně ho letos vyhlásí, tím mi udělali radost, v Liberecké Lincerce, nově opraveném domě, 27.6. Takže pokud si chcete užít začátek léta, vemte děti, vyražte 27.6. do Lincerky a dozvíte se víc o Pročteném létu. Je to taková moc hezká soutěž, doporučuji. No a komu by 27.6. bylo moc za dlouho, tak 14.6. na Lemberku bude vyhlášena Alej roku, což je nádherná alej z podještědí, tedy z jablonného spodještědí, k zámku Lemberku. Je to 14.6. od 13 hodin, bude tam hudba, zajímavý program, Sdružení Arnika, které tradičně vyhlašuje Alej roku, vás zve. Tyhle ty tipy jsme vzali z našeho webu Živý Liberec a samozřejmě na něm najdete mnoho dalšího. Tak hezké čtení přeji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová a krásná filmová melodie Jednoho dne se vrátíš ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 8 minut po 15:30. My se ale nevracíme, my naopak hledíme kupředu a teď s dotazem, co je nového, letíme na Jablonecko. Konkrétně do obce se zhruba 1300 obyvateli nedaleko Turnova. Jejich historie sahá minimálně do 12. století. My dnes budeme sondovat v Jeníšovicích a na telefonu je s námi nezávislá starostka Monika Bernardová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím posluchače.
0: Tak tady musím začít tou zásadní otázkou. Co je u vás nového? Co vám tak v posledních týdnech, měsících udělalo největší radost?
1: Tak, u nás máme novinek poměrně hodně, já jsem tak jako čerstvě relativně ve funkci, v podstatě dva roky mám teďka za sebou a musím říct, že to, z čeho máme teďka například velikou radost, je úspěšné řešení nebezpečného průjezdu centrem naší obce, kde kdo zná Jeníšovice, tak nám tady dlouho hrozilo borcení staré ruiny do hlavní silnice. Aktuálně jsme tady odkoupili vlastně nemovitosti, které nám umožnily vlastně tuhle situaci řešit a vlastně ta skutečnost, že obec vlastně vlastní ty nemovitosti, nám otvírá mnoho možností do budoucna, takže to je taková jako naše teďka úplně nejaktuálnější asi radost. Dále dokončujeme zbrojnici v Odolenovicích, kde se zastavily renovace na dlouhých 17 let a teď to dáváme dokupy. Jsme za to moc rádi, otvírá se nám další kulturní prostor pro vlastně nejenom naše hasiče, ale věřím, že pro celou obec. Obecně se jako velmi, velmi rádi soustředíme na stmelování obyvatel u nás, takže i třeba ta zbrojnice, krom toho důstojného zázemí pro naše hasiče, bude určitě místem i pro setkávání občanů v naší obci. Ale celkově se teď hodně soustředíme právě na odkup nemovitostí v naší obci, které považujeme za strategické. Nechci prozrazovat úplně všechno, ale souvisí to hodně se snahou zachovat služby, na které jsou tady občani zvyklí a třeba přinést i něco nového, co se vlastně prostor, které budou obecní týče.
0: Dobře, v tomto směru jste byla trochu tajemná, ale třeba alespoň náznakem byste mohla prozradit, co významného máte teď v nejbližší době před sebou.
1: Tak významného v nejbližší době před sebou. No, tak je to minimální využití těch nemovitostí, které teďka obec koupila, co se týče toho centra obce u toho kruhového objezdu. Tam asi je ta situace našim občanům neznámá, takže vidí, že tam teď aktuálně došlo k tomu zbourání jedné nemovitosti, která tam velmi překážela. Budeme se snažit vymyslet, co dál. Vlastně řešíme teďka i odkup dalších nemovitostí, které se týkají například poštovních služeb, takže tady nechci provazovat ještě úplně všechno, ale jak říkám, chceme zachovat našim občanům služby, na které jsou zvyklé a otvírají se nám tady určité možnosti, které budeme aktuálně projednávat na zastupitelstvu a věřím, že občanům přinesou jen pozitiva.
0: Slibuju, paní starostko, je to jenom mezi námi. No ale Jeníšovice žijí taky bohatým kulturním a společenským životem, tak na co byste nás teď v nejbližší době do Jeníšovic pozvala?
1: No, musím říct, že ta kultura, ten společenský život je něco, co mě asi vlastně tahle funkce tak trošku přivedlo, když přišel můj manžel s tím, pojďme to tady v Jeníšovicích oživit, pojďme podpořit spolky a lidi, kteří pro Jeníšovice dobrovolně pracují. A v podstatě ta podpora toho komunitního života je pro nás strašně důležitá. Oni jsou Jeníšovice specifické tím, že tady za posledních 20 let stoupil počet obyvatel až o 30%. A taková ta snaha vytvořit prostor, kde se můžeme setkávat, kde můžeme stmelovat názory starousedlíků s těmi, co se k nám přistěhovali, ale i názory obou částí naší obce, protože se skládáme ze dvou částí, mladou, starší generaci, to je pro nás strašně důležitý. Já jsem teď v nedávné době koukala, kolik vlastně aktivit tady jakoby za rok máme. Napočítala jsem 40 aktivit za poslední rok, akcí, které jsou pro veřejnost, které pořádají spolky, ale spoustu jich zavedla i obec. Snažíme se těm spolkům všemocně vypomoci, ať už se jedná o prostory nebo finanční výpomoc, ale taky snaha vlastně centralizovat informace o těch aktivitách, které tady máme vlastně na webu obce v rámci kalendáře akcí, který pravidelně zveřejňujeme a posíláme občanům do našeho informačního systému. Takže i vlastně ta propagace si myslím, že je velmi důležitá. Cílem je, aby se všichni cítili zváni na všechny aktivity, které tady máme. Vlastně teď, co nás čeká takové nejbližší době, tak je to určitě letní kino, i to je taková jako lehce srdcová záležitost mě a mého manžela, když jsme si říkali, jsme takové kino viděli, to musíme přivést do Jeníšovic a teď nás vlastně čeká už čtvrtý ročník letního kina i s takovým malým hudebním festivalkem. My se snažíme vždycky pozývat nějaké mladé muzikanty, podpořit tu mladou generaci tím, že je tam máme, takže letos nás tam čeká hudební festivalek, budeme mít prosílat film Křtiny. a bude to vlastně poslední školní den, čímž bychom chtěli přivítat léto, ale těch vlastně aktivit v té kulturní oblasti máme spoustu i tady na úřadě. Vedli jsme seniorku, kde se vlastně vždy jsem přítomná v zahájení seniorklubu, kde si povídáme s naší, nechci říct nejstarší, ale generací v nejlepším věku a vytváříme takové nějaké přátelštější prostředí, kde krom toho zastupitelstva i na těchto aktivitách si můžeme s lidmi popovídat. Zavedli jsme spoustu besed, které se konají přímo u nás na úřadě. Takže věřím, že si u nás každý najde svý a zejména, že my dostaneme tu zpětnou vazbu od lidí, co by v Jeníševicích měli rádi, co jim tady chybí a navážeme přátelské vztahy.
0: No a já vám samozřejmě přeju, aby se vám v Jeníševicích dařilo, vám i obyvatelům Jeníševic, a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Já určitě taky, moc krát vám děkuju, naslyšenou.
0: Naším hostem na telefonu byla nezávislá starostka Jeníševic Monika Bernardová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec, tohle byla pochopitelně Tina Turner. Výročí jejího úmrtí jsme si před pár dny na vlnách Českého rozhlasu Liberec připomínali. Teď se ale podíváme naopak na narozeniny. Další narozeniny v řadě velkých hereckých výročí letošního roku sebou přináší právě dnešek. Konkrétně krásné půlkulatiny herečky s velkým dramatickým talentem, hlubokýma očima a taky podmanivým hlasem. Schválně, poznáte ji vedle Miroslava Moravce v jednom ze starších rozhlasových pořadů?
1: Tady něco máte.
2: Co to je?
1: Dopis. Milostné přaníčko.
2: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
1: Při troše fantazie. Je od hrabite Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
2: Slečno de Chantilly. Loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
1: Tak přísám.
0: No, víte jméno herečky, o které byla řeč? Samozřejmě byla to herečka Marie Drahokoupilová a právě jí budeme přát v dnešním divadle pro vaše uši. Nenechte si ho ujít v našem nočním programu krátce po zprávách ve 22 hodin. Těší se na váš náš kolega a vlastně i tak trochu rozhlasový archivář Robert Tamchina.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Cena benzínu má stoupnout, nafta bude levnější. Sociální služby v Libereckém kraji rozšíří síť terénní péče. Liberecký divadelní soubor zítra uvede Žítkovské bohyně. V noci i zítra bude převážně polojasno, v noci 5, přes den až 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 44 haléře. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat do konce června. Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Podle náměstkyně hejtmana Anny Václavíkové-Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj je to proto, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle doma ve svém prostředí.
4: Třeba v Liberci posilujeme úvazky u diecézní charity nebo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nebo organizace Mareva. V Lípě to je Global Partner péče nebo pečovatelská služba v Doxech. Jelenice Semilsko zase organizaci pro Medicus a na Turnovsku je to Spokojený domov.
2: Návštěvníci malé scény Libereckého divadla FX Šaldy zítra uvidí premiéru hry Žítkovské bohyně podle knihy Kateřiny Tučkové. Příběh o ženách s výjimečnými schopnostmi vychází z pravdivých událostí z oblasti Bílých Karpat. Libereckou dramatizaci sama autorka knihy s tvůrčím týmem konzultovala. Režisérkou je Diana Šoltýsová.
5: Mám velice ráda ženské divadlo. Ještě tím, že jsem herečka, tak jsem vždycky trpěla tím, že herečky nemají dost příležitostí. V Žítkovských bohyních nakonec máme muže dva, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace.
2: Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Íránu. Na sociální síti Truth Social uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou íránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj také zanedlouho dobije íránský ostrov Chark. Ten je strategický pro tamní ropný průmysl. Trump s výhruškami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Íránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už více než 30krát.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, postupně až jasno, kránu místy mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, dopoledne zataženo, odpoledne se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do konce září tohoto roku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, vítám.
6: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
3: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvejku, že já ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: Česku, jsem, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde
0: no,
1: vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to no.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě, jo? A těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi takhle. Na to jdete od lesa.
1: Cože?
0: Že jdete na to od lesa,
1: od lesa no.
0: Prakticky, dobře, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, jo. Ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. Již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Jožka Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Jožka Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jožky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli vám volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr. A co ale ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Utíkám. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Ježiš,
0: tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731-800-900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Pre vás Petr Zaroty.
2: Ano.
5: Přál bych si Hrvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Hrvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si vzal.
7: Já jsem si to myslela, že se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímáš.
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to by někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, to stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No... Inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v uvozovkách.
2: No, postala, je, no, tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom rave.
0: Mm-hmm. No, takže nezapomenu to na role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný novol.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
4: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no... Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: První role se nezapomíná,
2: ne,
0: jak
2: ne,
0: ta kůka. Dobře,
2: ano.
0: Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte, na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové a prosila bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvilkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouči za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to, je, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijede pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zardansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná. To je,
3: no tak to byla...
2: Ale Loskoherec, Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, no, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, ano. No představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšou ty děti. No,
1: možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantom. Ne, ten dostal Xenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi...

0: Bába s mokřím, padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
1: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
2: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
1: Taky, zdraví, mějte se. Dobré.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
2: A tak, já to nechám panu Lábosovi, ten titul samozřejmě.
1: Ano.
3: A dáme si Krampoula.
2: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
3: Naschle, díky.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
4: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Pozdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lámuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
1: Jo, vyřídím.
2: Určitě rád.
1: Včera jsme točili rodinky zrovna.
4: Moc zdravím a moc vás miluji.
2: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
1: Jiřího Lábuse. Já chápu.
5: Aby
1: ti boží.
2: Ano.
1: Jo,
2: skupina Mimikry. Ano, z mého rezumu. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
6: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
2: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle a Juru zdravím, tady Petr ze Zdolnej.
1: Ano.
2: Ano?
7: Já bych si dal Krampoula.
2: Taky, dobře, děkujeme.
7: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
1: Cože?
2: Že se nezměnilo těch 28 hruborakových.
1: Trošku jsem trošku, mírně, ale málo.
2: Má delší vlasy o kousek.
1: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
7: Akorát nelepíte fousy, no.
1: No, fousy už... Já,
2: hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
8: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. Přilét však Hermes posel Diův a okáče uspal a zabil.
9: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
8: No to je veliký umění.
9: Uživit rodinu?
8: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
9: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal provaz, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
9: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle Eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
8: To ale není umění.
9: Umění to možná není, ale je to pravda.
8: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím, to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Aukce nalezených věcí včera v Liberci vynesla téměř 6 000 korun. V centru Jizerských hor najdou turisté nové informační centrum. Liberecký kraj uzná vítěze soutěže o vesnici roku. V noci i zítra bude převážně polojasno, v noci 5, přes den až 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Liberecká radnice včera prodávala nalezené věci. Majitelé měli 3 roky na jejich vyzvednutí. Některé věci si kupující odnesli za 10 korun, celkově se vybralo 5 890 korun. Věcí k prodeji zde bylo 55, kromě deštníků, sluchátek nebo kol mohli kupující získat i sekačky. Ročně se v Liberci nalezne zhruba 300 různých věcí, říká Veronika Hiršalová ze správního a živnostenského odboru magistrátu.
4: Zhruba ročně se jedná o 300 nálezů nebo položek, kde každá ta položka může ještě obsahovat další podpoložky. Byla tady protéza dolní končetiny nebo i zubů. Stalo se, že z projíždějícího vozu upadla plechová skříň.
2: Věci, které se neprodaly, radnice věnuje na charitu nebo ekologicky zlikviduje. Aukce se koná pravidelně jednou za rok a výtěžek putuje na dobročinné účely podle rozhodnutí radních. Nové informační centrum pro turisty zřídila Agentura ochrany přírody a krajiny na Mariánsko-horských Boudách v Jizerských horách. Oficiální provoz zahájí zítra. Lidé v něm najdou občerstvení, toalety, upomínkové předměty, ale také expozici o historii tamní části Jizerských hor, včetně nedaleké protržené přehrady. Čím je enkláva Mariánsko-horské Boudy ojedinělá, vysvětluje ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář.
5: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně. A na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavé druhy, třeba rostnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecného, vzácní sovy jako sícrousní nebo kulíšek nejmenší.
2: Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji se stala Višňová. Obec leží ve frýdlanském výběžku u česko-polské hranice, má 9 částí a zhruba 1340 stálých obyvatel. Porota ocenila například výstavbu domu seniorů o 18 bytech, obnovu tamního kostela nebo zajištění zdravotní péče, kterou obec podporuje i nabídkou nových bytů lékařům. V obci je také spolkový dům, který nabízí kromě prostorné knihovny i zázemí pro dětský klub a dobře vybavenou posilovnu. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Každá 5. cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Lidé by před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně až jasno a kránu místy mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, dopoledne zataženo, odpoledne se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Příjemné pozdní 11. červnové odpoledne jsou 4 minuty po 17. a na vlnách Českého rozhlasu Liberec začíná Den v kraji. Ten za pár okamžiků zahájí Miroslav Holubec souhrnem regionálních událostí. Pak se vypravíme s Janou Pavlíčkovou do Albrechtic, kde vzniklo nové informační středisko chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. To je součástí sítě Domů přírody. A Jana Švecová v pořadu O čem se mluví přivítá přednostu ortopedické kliniky v Liberci Roberta Švíglera. Společně se budou bavit třeba o tom, jak dlouho se čeká na operace kolen na nové ortopedické klinice v Liberci a co je případně důvodem. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Transfuzní stanice v Liberci ubývá dárců krve, i když jich má v evidenci okolo 6 tisíc ročně, z ní především kvůli věku vyřadí kolem 400. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku 18 až 60 let, potvrzuje primářka hematologického a transfuzního oddělení Liberecké nemocnice Renata Procházková.
2: Do budoucna to problém prostě bude, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
1: Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Technické služby města Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě je jich přes 40 a na většině z nich je závada, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závady objevil technik, u kterého město na jaře objednalo kompletní revizi. K tomuto tématu se vrátíme za okamžik v našem dalším vysílání. K údržbě městských hřbitovů Jablonec nad Nisou nově využívá nákladní elektromobil. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové za něj město zaplatilo zhruba 1 milion 400 tisíc korun.
3: Podle primátorova náměstka Petra Roubíčka z ODS auto zaměstnancům usnadní každodenní práci. Je bezemisní a tiché, což je podle něj ideální pro prostředí hřbitovů.
1: Začátek každoročního železnobrodského jarmarku uzavře několik ulic. Neprůjezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Omezení potrvá od rána pátku 12. do rána pondělí 15. Na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova dnes začala tradiční řezbářské sympozium. Potrvá 3 dny. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušených řezbářů i řezbářek. Práci se dřevem a dlátem si návštěvníci statku mohou vyzkoušet.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V Českém rozhlase Liberec před malou chvílí dospívala Marie Rotrová Láskou níž deštěm. No to se obávám, že dnes v Libereckém kraji téměř všichni. Jestli tomu tak bude i zítra, to už nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve se ale pojďme podívat, jaké počasí nás v Libereckém kraji čeká ještě dnes večer, v noci a nad ránem.
2: Tak teď aktuálně ještě opravdu máme doznívající přehánky na celkem velké části Libereckého kraje, takže aktuálně ještě místy nám prší, teploty se nám pohybují nejčastěji teď kolem 13 stupňů Celsia, ale během těch následujících desítek minut ty přehánky už by opravdu měly slábnout a ustávat a měly by dále postupovat na sever, severovýchod a do Libereckého kraje by vlastně se mělo dostavit počasí s protrhanou oblačností. A během noci očekáváme, že tady bude bez strážek a budeme mít polojasno až skoro jasno.
1: To zní skoro jako příslib do budoucna. Jaký tady bude pátek 12.
2: No, ta budoucnost s tím příslibem hezkého počasí nebude nikterak dlouhá, protože jednak po ránu se nám můžou vytvářet mlhy, vzhledem k tomu, jak nám hodně pršelo a ta noc se nám projasní a uklidní se nám vítr, takže ráno počítat s mlhami a každopádně někdy v těch opravdu ranních dopoledních hodinách bude opět oblačnost od západu přibývat a bude nám přibývat jak slabý občasný déšť, tak během odpoledne i přehánky a teploty zítra očekává máme do 15 stupňů Celsia, takže zítra, i když opravdu noc projasněná, tak během zítřejšího dne zataženo se slabým deštěm, anebo taky s přeháňkami, které potom k večeru budou ještě četnějšího charakteru.
1: To zase nevěstí nic dobrého před nadcházejícím víkendem. Můžete alespoň telegraficky načrtnout, jaká bude sobota a neděle?
2: Telegraficky načrtneme, sobota bude horší, co se týče strážek, protože tam ještě budou opravdu doznívat strážky, které půjdou právě ten páteční večer a noc na sobotu a sobotní ráno, takže tam ještě počítat rozhodně s deštěm, s přehánkami. Pak odpoledne už bych strážky slábly a oblačnost se protrhávala, každopádně ale trošičku nepříjemný bude vítr, který bude zesilovat zejména během sobotního dne, takže počítat s tím, že může být přechodně až čerstvý vítr z nárazy. Takže trošičku dynamičtější počasí a v neděli, i přesto, že bude taky opět mírný vítr, třeba až 7 metrů za sekundu, tak to vypadá, že na takovém Českolipsku by mohlo být v neděli i polojasno. Samozřejmě zase v těch severnějších partiích bude spíše oblačno a počítat tam s nějakou přehánkou.
1: A takto si telegraf představuje Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju za podrobnou informaci o počasí a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: plamen snad na zahřátí zažehla v Českém rozhlase Liberec Kateřina Marie Tichá, na kterou se mimochodem můžete těšit v říjnu v Liberci. My pokračujeme ve dní v kraji. Děti v České Lípě si nemají kde hrát. Trochu tedy přeháním, ale faktem je, že na většině tamních hřišť revizní technik po zimě objevil závady, které znemožnily bezpečné používání části herních prvků. Technické služby města už u výrobců objednaly náhradní díly a snaží se všechno co nejrychleji uvést do bezvadného stavu.
1: Tady ve Větrné ulici na sídlišti pod Holým vrchem pokračuje oprava herních prvků pro děti. Teď zrovna se tady montuje jedna z houpaček, nový řetěz se na ní dává. Zároveň tady dochází k úpravě kačírku, aby to tady děti měly rovnější. Tamhle koukám opodál, se opravují i herní prvky pro starší a pokročilé, taková ta venkovní posilovna, takže je to taková komplexní úprava.
2: Teď jako mám dceru ve škole na Slovance a ty teď nikam nemůžou chodit, protože to tam mají zablokovaný, tak chodí jenom na školní hřiště.
1: Říká Michaela Neumajerová. U centrálu na sídlišti Špičák hřiště vůbec není.
2: Nedá se teď nikam moc jít.
1: Buď to je zablokované, anebo...
2: A nebo tady není.
1: Jo,
2: nechápu, že tohleto hřiště nezbourali až po tom, co jako plánovali postavit nový, protože teď je hezky a nevím, kdy ho postaví. Možná v létě, že to zase tady je vedro, že jo?
1: To má být v létě, no, se musím stavit, tohle nový. Takže nemáte tam kam moc chodit teda.
2: Chodíme k Uranu.
1: Tak co se teď vlastně děje ohledně dětských hřišť?
3: Tak právě my po skončení zimní sezóny jsme objednali vlastně celkové revize na 40 dětských hřišť, máme jich přes 40.
1: Říká českolipská radní Nela Cirmontérová z Hnutí ANO.
3: Což tak dopadlo, proběhla prohlídka na všech dětských hřištích a na základě toho byly vypracovány revize na všechna dětská hřiště. Proto tam byla taková prodleva a na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících.
1: Ty závady nějaké byly tedy prakticky na všech hřištích?
3: Ano, je to tak. Po té zimě opravdu vlastně i ty spoje a různé takové věci, i náhradní díly, když potřebujeme, tak každé to hřiště vykazovalo nějakou prostě vadu.
1: Všechny opravy by měly být dokončené do 15. června. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Máme minutu po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Liberec a jako vždy touto dobou ve čtvrtek je připraven pořad O čem se mluví. Jak dlouho lidé čekají na ortopedické operace a jak je urychlí nová ortopedická klinika v Liberci, hostem pořadu O čem se mluví je dnes její zakladatel ortoped Robert Švígler.
1: O čem se mluví?
2: 1. července to budou přesně 3 měsíce od otevření nové ortopedické kliniky v Liberci. Ta vznikla z iniciativy několika ortopedů s cílem urychlit některé ortopedické operace. Jak se to daří? S jakými potížemi se na zdejší lékaře pacienti nejčastěji obracejí a v čem je pracoviště inovativní? To už jsou otázky právě pro mého dnešního hosta, kterým je zakladatel kliniky, ortoped Robert Švígler. Vítejte ve vysílání, pane doktore, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A hezký poslech přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
2: Pane doktore, pro začátek otázka, protože já jsem s vámi naposledy mluvila těsně před otevřením kliniky. Už spíte?
3: To jo, spím líp. Spím líp než před půl rokem určitě.
2: O té klinice už se mluví další dobu, ale řekněte mi, jak dlouho se připravovala vlastně od té první myšlenky, že byste něco takového chtěli v Liberci zařídit, otevřít, až k té samotné realizaci, až k tomu otevření.
3: První myšlenky na otevření takového zařízení nás s kolegy napadlo už někdy před 8 lety, ale konkrétní jakoby kroky jsme proto začali dělat před 7 lety.
2: Co vlastně vás k tomu vedlo, protože vy i vaši kolegové vlastně jste pracovali ve svých ambulancích, pracujete i v nemocnicích, tak co vlastně bylo tím hlavním důvodem? Ono už to trošku zaznělo v tom úvodu, ale možná, že bychom to mohli zopakovat.
3: Já společně se svými kolegy pracujeme v nemocnicích okolních a práce nás baví, baví nás operativa v ortopedii. A jelikož ty kapacity nebyly dostatečné, nejsou, tak vlastně jsme hledali náhradní řešení, jak si pomoct nám, pacientům.
2: Můžeme tedy připomenout vlastně, jaká je situace tady v regionu, protože vy jste říkali, že často jste, když jste měli nějakého pacienta, takže jste vlastně museli vyhledávat ty operační sály i mimo region.
3: Je pravda, že ortopedických pacientů v tomhle regionu je spousta. Čekací doby na ortopedické operace jsou opravdu dlouhé a jako první řešení se nám nabídlo právě jezdit a využívat jiné zařízení, kde ty čekací doby nejsou tak dlouhé, takže to nám nějakou dobu fungovalo. Bylo to trošku komplikované v tom, že jak lékař, operatér, tak anesteziolog, tak právě jeho pacienti někam jedete, tam provedete operaci večer nebo druhý den se vracíte domů. Využívali jsme jiný zařízení v kraji, ale hlavně mimokrajský, jako je Praha asi nejvíc.
2: A je to tím, že zdejší region je hodně sportovní, že se tady lyžuje, hodně jezdí na kole, že to je vlastně taková rekreační enkláva Prahy?
3: Určitě ano, určitě, protože nároky na pohyb Liberečáku, Jablonečáku jsou opravdu velký a všichni sportují do vyššího věku, určitě to rozdíl proti právě třeba Praze.
2: Mým hostem je dnes zakladatel nové ortopedické kliniky v Liberci, doktor Robert Švígler. My jsme zmínili, že tím hlavním cílem nové kliniky bylo nabídnout pacientům kratší termíny pro plánované operace. Jak dlouho se tedy u vás čeká?
3: V tuhle chvíli od objednání do operace řekněme 3 až 6 týdnů.
2: A třeba, když to porovnáme s nemocnicemi nebo s jinými pracovišti?
3: To, co máme v okolí, na co jsme zvyklí v nemocnicích, tak ta čekací doba je takových 8 až 12 týdnů.
2: No a jak se k vám můžou pacienti objednat? Jakým způsobem, kdy, jak?
3: Ideálně telefonicky nebo osobně na recepci. Je pravda, že ten zájem je ohromný, takže co se týká ambulancí, tak tam trošku teďko nestíháme, protože po otevření opravdu jsme zažili takovou vlnu, ohromný zájem o vyšetření, ale nějak se snažíme otvírat nový a nový ambulantní dny a myslím si, že to je teďkon ten začátek takový opravdu, že toho je víc, než bude asi za nějakou dobu.
2: A co všechno vaše klinika pacientům nabízí? Jsou to jenom ty operace a čeho?
3: Naše klinika nabízí pacientům, nebo chceme, aby nabízela pacientům komplexní péči o pohybový aparát, od diagnostiky přes konzervativní léčbu, operativu a následnou rehabilitaci, následnou péči.
2: To znamená, že vlastně, když k vám pacient přijde, tak vy ho diagnostikujete, v případě potřeby operujete a pak ho i sami rehabilitujete.
3: Ano.
2: Takže když mám nějaké problémy, bolí mě koleno, bolí mě rameno nebo mám jiné ortopedické problémy, tak prostě k vám můžu zajít na recepci nebo můžu zavolat a můžu se objednat. Funguje to takhle?
3: Určitě, ano. Uh-huh.
2: Co nejčastěji operujete? Jsou to kolena, ramena nebo ještě něco dalšího?
3: Největší počet nebo procento tvoří opravdu kolena. A hlavně teda artroskopické operace, včetně rekonstrukčních.
2: To znamená, že vlastně dáváte nové klouby?
3: Nové klouby ne, to je vlastně jediná operace v té ortopedii, kterou nemůžeme provádět, kloubní náhrady, ale veškerý rekonstrukční, artroskopický, další jiné operace ano, jsou to různé plastiky vazů se šitím utržených menisků a podobně.
2: A že jich tady v Liberci na Liberecku je?
3: Málo jich není.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
2: Mým hostem je dnes zakladatel nedávno otevřené ortopedické kliniky v Liberci, ortoped Robert Švígler. Pane doktore, jste liberecká klinika, znamená to, že přijímáte pouze pacienty z Liberce a z okolí, nebo dejme tomu z regionu, a nebo se k vám může objednat v podstatě kdokoliv?
3: Objednat se může kdokoliv, ono to ani při tom objednání nepoznáte, odkud ten člověk je, nebo nepátráme potom. Pokud ten zájem má, tak se mu snažíme vyhovět.
2: Když se řekne soukromá klinika, tak řada lidí se možná ještě pořád vyleká, řekne si, tak to není pro mne, tam se platí, to je určitě velmi drahé. Tak řekněte, v jakém režimu fungujete, platí se?
3: Jsme sice soukromí zařízení, ale smlouvy máme se všemi zdravotními pojišťovnami, takže vlastně ta léčba, to gro té léčby je na zdravotní pojišťovnu.
2: Mm-hmm. Takže to vlastně funguje jako kterákoliv státní nemocnice, abychom to ujasnili. Prostě jsem pacient, platím si zdravotní pojištění, takže k vám můžu na operaci.
3: Ano, v podstatě to tak je. Umíme nabízet i nějaké nadstandardní zákroky nebo péči, která není hrazená ze zdravotního pojištění a tam už je spoluúčast pacienta nutná.
2: My když jste kliniku otvírali, tak tam byly vlastně i kromě operačních sálů, těch rehabilitačních sálků a ambulancí, tak tam byly i lůžkové pokoje. Jak je to tedy s hospitalizací? Vy děláte takovou tu jednodenní chirurgii nebo v jakém režimu fungujete?
3: Ten režim se nazývá jednodenní chirurgie a pokud ale je potřeba pacienta hospitalizovat přes noc, na dvě noci, na tři dny, podle okolností, tak právě na to jsme připraveni a není problém, nebo necháme si pacienta tak dlouho, jak je potřeba.
2: Uh-huh. A týkají se ty operace a ty zákroky jenom dospělých nebo i dětí?
3: Myslím si, že tak 90%, 95% je dospělých, ale pokud jsou to ortopedické obtíže, poúrazový stavy i u dětí, tak řešíme i to.
2: Hodně se řeší teď v poslední době i situace s personálem. Měli jste problém třeba získat lékaře nebo další pracovníky, fyzioterapeuty, sestry?
3: My jsme ten základní tým už měli vlastně několik měsíců, nějaký odbornosti už několik let, jenom jsme nepracovali právě pod jednou střechou na jedné klinice, takže takový ten hlavní tým, ten už sestavený byl, který jsme rozšířili. Zájem z řad jak lékařů, tak dalších zdravotního personálu, tak byl poměrně velký, takže jsme měli možnost si vybírat. Co je zajímavé, tak se setkáváme s velkým zájmem i z Německa tady, protože hodně lékařů, Čechů i sester se z nějakých důvodů restrukturalizace péče v Německu vrací zpátky do Čech. Takže máme několik pracovníků, což jsou třeba Liberečáci, ale dojížděli za hranice, tak teď pracují už u nás.
2: Takže se dá říct, že se vracejí za lepším, protože předtím za lepším odcházeli právě za hranice?
3: No, tak když by to tak bylo.
2: Mým hostem je dnes zakladatel ortopedické kliniky Movela v Liberci, doktor Robert Švígler.
1: Český rozhlas Liberec, O čem se mluví?
2: Pane doktore, vy jste zmínila, že pacienti u vás mají tu komplexní péči od vyšetření přes operace až po rehabilitaci. V čem je ještě vaše pracoviště jiné, kromě toho, že je nové, že je krásné?
3: Nové je krásné taky. Určitě to, jak jste zmínila, na tom si zakládáme, že chceme, aby pacient dostal tu péči pod jednou střechou opravdu od začátku až do konce. Tak to se snažíme takhle plánovat celou tu léčbu. Co je možná trochu výjimečný, tak zároveň fungujeme jako takzvaný výukový centrum, kdy ve spolupráci s různými firmami, které se podílí na vývoji operačních postupů, implantátu a těchto věcí spojených s operativou, tak vlastně fungujeme jako takový referenční pracoviště, kdy naši lékaři se naučí s nějakým novým třeba implantátem. Ve chvíli, kdy tu operační techniku dobře zvládnou, tak můžeme fungovat právě jako edukační centrum pro další lékaře z okolí nebo z celé republiky a tak dále.
2: A to je otázka budoucnosti nebo už vlastně nějaké takovéhle online třeba záležitosti běží?
3: Je to zase jako to bylo doteď, všichni už jsme někde samozřejmě operovali a i tato činnost probíhala. Máme několik kolegů, kteří se věnují té edukaci a teď bude ta výhoda, že zase to bude na jednom pracovišti pod jednou střechou přímo u nás.
2: Říká můj dnešní host, kterým byl zakladatel ortopedické kliniky v Liberci, doktor Robert Švígler. Tak já vám děkuji za návštěvu, přeju vám, ať se daří a těším se zase někde na viděnou.
3: Děkuji za pozvání.
2: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec přeje Jana Švecová.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: No tak pusu.

0: Společnost vám i dál dělá Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji. Zhruba 200 tisíc lidí ročně míří k protržené přehradě v srdci Jizerských hor. A teď se mohou cestou zastavit i v novém informačním centru na Mariánsko-horských Boudách. Infocentrum nahradilo schátralou chalupu, která patřila k jedním z nejstarších v Albrechticích v Jizerských horách. Původně v ní žili rodiny pastevců, pak dům přešel pod Akademii věd jako rekreační chalupa. A teď z ní je centrum pro návštěvníky, kde se mohou dozvědět vše o historii tamních lesů a životě v nich.
1: Musím přiznat, že ona to ruina byla. Už v době, kdy to agentura přebírala ten objekt před 25 lety, tak už tehdy byly posudky na demolici.
2: Přibližuje nedávný stav ředitel Krajské agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář. Místo schátralé chalupy je tu teď hravá expozice o historii enklavy Mariánsko-horské Boudy.
1: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně. A na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavý druhy, třeba rosnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecného, vzácní sovy jako síc rousný nebo kulíšek nejmenší.
2: Vlastně ten síc, já jsem koukala jakoby ve znaku nebo na té turistické placce, že jo?
1: Síc rousný je vlastně maskotem informačního střediska Mariánsko-horské Boudy a provází i tou expozicí.
2: První kolem jdoucí proměnu Boudy na infocentrum oceňují.
3: Takhle to vypadá úžasně.

0: říká k novému infocentru Tomáš Růžička z agentury ochrany přírody a krajiny.
1: Nebo literaturu se vztahem k Jizerským horám a bude možný si tady dát třeba kafe nebo čaj.
0: Viděl jsem, že tam je i televizní obrazovka, že se tam bude něco promítat?
1: Ano, my jsme vytvořili film o Jizerských horách, který má 20 minut.
0: Infocentrum bude otevřené do konce září, vždy od pátku do neděle.
1: Bohužel se nám nepodařilo zatím domluvit, aby jsme mohli otevřít i během týdne v těch letních prázdninách, ale chtěli bychom, aby byla aspoň tahle ta část, ta stodola taková, aby byla otevřená a lidi se tady mohli třeba schovat před deštěm.
0: Přestavba staré horské boudy na infocentrum přišla na 33 milionů korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Na Mariánsko-Horské boudě jsme tedy dnes uzavřeli dnešní den v kraji. No a v Českém rozhlase Liberec už se za chvíli můžete těšit na zprávy, které pro vás připravuje Miroslav Holubec. A hned po nich Kultura pod Ještědem. Tomáš Beneš si se svým hostem bude mimo jiné povídat o novinkách na hradech a zámcích v Libereckém kraji a také vás pozve na zajímavou výstavu do galerie Nisa Faktory. A co vás čeká zítra? Zítra navštívíme v našem vysílání mimo jiné Višňovou na Liberecku, kde se v sobotu uskuteční anketa k výstavbě 8. větrné elektrárny. Také vám nabídneme několik rad, co byste měli vědět před zahraniční cestou a s kým se případně můžete poradit. A nezapomeňte, i zítra budeme v písničkách na přání soutěžit o 2 vstupenky na představení Carmina Burana, které nastudovalo divadlo FX Šaldy v Liberci a které předvede v Jítravě v rámci letní scény. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sociální služby v Libereckém kraji rozšíří síť terénní péče. Deštivé počasí bude pokračovat, o víkendu se podle meteorologů oteplí. Jablonecká galerie N vystaví studentské práce. V noci i zítra bude převážně polojasno, v noci 5 přes den až 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Podle náměstkyně hejtmana Anny Václavíkové-Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj je to proto, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle doma ve svém prostředí.
2: Třeba v Liberci posilujeme úvazky u diecézní charity nebo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nebo organizace Mareva. V Lípě to je Global Partner péče nebo pečovatelská služba v Doxech. Jelemnice Semilsko zase organizaci pro Medicus a na Turnovsku je to Spokojený domov.
0: O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo a pršet. Výjimečně dorazí i bouřky. Zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16, na Moravě se můžou dostat až na 20 stupňů. V galerii N v Jablonci nad Nisou vznikla nová výstava studentských prací. Lidé tam uvidí šperky i výrobky ze skla. Tentokrát jde o práce bakalářské a semestrální. Mladí umělci jsou studenty katedry designu na jablonecké pobočce Technické univerzity Liberec. Například Kristýna Števková na výstavě představuje své kovové šperky.
3: Ja som dlhodobo veľkou fanúšičkou metalovej subkultúry, takže mi prišlo vlastne zaujímavé spracovať filigrán do nejakej metalovej estetiky. Má to vyzerať trošku ako agresívnejšie. Tunak môžeme teda vidieť sponu na opasek, ako ďalší bol niečo ako prsteň alebo objekt na ruku.
0: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra. Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, postupně až jasno a kránu místy mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, dopoledne zataženo, odpoledne se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách to bude 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po celé je po zprávách. Dobrý den a hezké chvíle u rádia. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec začíná další vydání pořadu Kultura pod Ještědem, ve kterém mapujeme kulturní dění napříč v Libereckém kraji. Za chvíli vás pozveme na novou expozici Do zákup a zmíníme další novinky na hradech a zámcích. Pak vás nalákáme do jablonecké galerie Nisa Factory a nakonec přidáme třetí díl premiérové rozhlasové četby o libereckých perličkách. Více už v následujících minutách, jsme na začátku. Pěkný poslech přeje Tomáš Beneš.
1: Kultura pod Ještědem.

0: Teď vás budeme zvát na zajímavá místa, kde se něco děje. První zastávkou budou zákupy, protože do zákup na tamní zámek se po více než 100 letech vrátily historické kočáry. Podrobnosti připojí teď po telefonu Lucie Bydlasová, tisková mluvčí Národního památkového ústavu. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povězte nám prosím o nové expozici v zákupech, na co byste naše posluchače pozvala?
1: Tak já bych určitě pozvala samozřejmě na prohlídky interiéru zákupského zámku, ale protože mluvíme o novinkách, tak bych ráda připomněla, že zde máme nově zapůjčeno 13 kočárů z Národního technického muzea a jsou to kočáry, kde vlastně návštěvníci mohou vidět kočáry jak městské, venkovské, tak i sportovní a mezi takové ty nejvzácnější, které může návštěvník při volné prohlídce obnovené části hospodářského dvora vidět, je například kupé rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, který ho léta používal během svého pobytu v Praze po své abdikaci. Takže v té sbírce je řada hezkých kousků a určitě stojí za to zákupy navštívit.
0: Takže skvělý tip pro celou rodinu, proč ne? Hrady a zámky po celé republice byly otevřeny od května, některé jsou ovšem otevřeny celoročně, u nás například Cichrov. Jaké další novinky byste v rámci Libereckého kraje představila, kam zajít a co shlédnout?
1: Já bych v tomto případě posluchače ještě jednou ráda pozvala třeba na zámek Hrubý Rohozec, protože se mi zdá, že stojí nyní trošičku stranou zájmu veřejnosti a je to škoda. Kromě klasických prohlídek zámku zde probíhají ve vybraných termínech prohlídky pod názvem Po stopách renesance a my návštěvníkům ukážeme ty nejstarší části, včetně sklepení, stříbrnice a lokajny. A pak bych také s dovolením vyzdvihla hrad Bezděz, protože kromě pravidelných šermířských turnajů zde máme v letošní sezóně expozici, která připomíná 190 let úmrtí od básníka Karla Hynka Máchy a my zde ukazujeme návštěvníkům až 90 vydání různých vydání Máje tohoto známého a stěžejního díla. A to včetně prvního vydání z roku 1836, které si Karel Hynek Mácha vlastně vydal sám. To je taková zajímavost a perlička.
0: V letošním roce se věnujete dlouholetému projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů na téma Šlechta na cestách. Povězte nám o tom více.
1: Tak my ukazujeme, jak se cestovalo v tom takzvaně dlouhém 19. století, kde byl vlastně rozvoj železnice, lodní dopravy, byl vybudován Suezský průplav. A konkrétně na severu Čech bych pozvala na hrad Grabštejn nebo na zámek Cichrov, kde máme výstavy, kdy představujeme vlastně předměty, které si šlechta dovezla z těchto cest, jsou tam staré fotografie, různé, řekněme, sběratelské suvenýry. A je to takové zajímavé porovnání, jak cestujeme my dnes a jak cestovala ta šlechta. A možná budou návštěvníci překvapeni, že to nebylo nic moc luxusního. Takže srdečně zvu na Grabštejn a na Cichrov.
0: Co byste ještě doplnila závěrem, co jsme nezmínili, co by byla škoda opomenout?
1: Asi na celostátní akci, protože 13. a 14. června probíhá takzvaný víkend otevřených zahrad a my o tomto víkendu otevíráme například Bredovskou zahradu na Lemberku, kde je možnost komentovaných prohlídek a také tam 14. června proběhne slavnost již oceněné Lipové Lemberské aleje a bude tam vyhlášena alej roku 2025 a s tím je spojená taková jako slavnost a umístění i pamětní desky, takže v rámci víkendu otevřených zahrad bych vyzdvihla právě zámek Lemberg.
0: Tak užívejte hrady a zámky v plné parádě. Tisková mluvčí Národního památkového ústavu paní Lucie Bydlasová byla hostem po telefonu v Českém rozhlase Liberec. Děkujeme za váš čas, mějte se krásně, ať se vám daří a třeba někdy na viděnou. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, mějte se hezky a nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: teď vám dáme další tip na zajímavou výstavu v kultuře pod Ještědem. Návštěvníci galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou můžou v těchto dnech vidět díla umělkyně Ivany Šrámkové. Mezi nimi se nachází její figurální sochy, často ve tvaru zvířat. Šrámková se ale věnuje také malbě. Na výstavě uvidíte její velkoformátové obrazy. Pro pozorné návštěvníky prezentace děl Ivany Šrámkové začíná už před vchodem do galerie. Jste vítáni.
1: My tady před sebou máme dvě vitrínky s ptačím hejnem.
2: Některý jsou pojmenovaný, jo, že třeba tenhle ten má tady nahoře takový kámen, který má, vypadá jako lebka, jo, vidíte to, jo. A mý děti jako říkali, ten má tady takový číro na hlavě, ten vypadá jak Elvis Presley. Nebo tamhle ten s tím olůvkem na hlavě, tak ten zase říká, že jako Woody Allen.
3: Ivana Šrámková, sochařka i malířka, často ve svých dílech využívá motivy zvířat. Na její nové výstavě v jablonecké Nisa Factory lidé nejčastěji uvidí ptáky. Ty Šrámková doplňuje o nazbírané předměty, jako jsou kamínky, kusy dřeva i plastu.
2: Nohy jsou bronzový, takže se musí vymodelovat nohy, že jo, ty jsou z vosku. A pak já vlastně modeluju z vosku to tělo toho ptáka, k tomu přidám přesně vlastně tu věc třeba, kterou ho chci doplnit. Pak teda sklář zase to zaformuje, vypaří z toho ten vosk. Takže někdy to je prostě za měsíc, někdy třeba za půl roku.
1: Kromě dřeva, bronzu, skla se tady docela často opakují i korálky. Vy využíváte jako oči těch ptáků, ale tamhle ta socha dvou ptáků má celý krk a hlavu z korálku.
2: Začalo to tím, že jsem chtěla opravit věci, které se mi nelíbily. A tohle to je kombinace teda úplně všeho možného, protože to je vlastně hutní sklo. Tohle je tavený sklo. A pak tady jsou ty korále. Ta barevnost mi vnukla ten název Peruánci, že jsou takový prostě s těma korálem a ta bledě modrá, že jo, červená. Tak.
1: Další socha ptáka, který má zajímavý příběh, je tamhle v zadní části galerie.
2: Můj syn byl v Portu na Erasmu, takže my jsme tam docela často byli a tam jsou velikánský bleší trhy. Tam jsem třeba viděla dýně, tak jsem si říkala, ta dýně fakt vypadá jako hlava ptáka s tím zubákem, to bylo jasný hned. No.
1: Kromě těch menších a větších soch, které tady návštěvníci uvidí, tady můžou si prohlédnout i vaší malovanou tvorbu.
2: To malování je asi to, co mě poslední roky baví víc ještě než to sklo.
1: My tady vidíme poměrně kontrastní díla. Třeba tady stojíme před obrazem, který má název Nejisto.
2: Ty růže, to je jako střelnice, že jo, rozstřelená špejle a pod tím leží člověk. Pak je tam smrťák a zmizení. Jo, že je to takový jako příběh, ta růže jak žije, pak je tam ta stará růže, pak je tam postřelená růže, ten smrťák a tady už je takový mihotání.
3: Kurátorem výstavy je Oldřich Palata.
4: Já si myslím, že je docela důležité připomenout, že Ivana Šrámková ovšem vytváří i díla do veřejného prostoru. Například v Přerově je most, který ona dotvořila svými sochami, které jsou z bronzu a jsou to velké sochy, socha zubra, ale také ptáka s rozevřenými křídly a tři velké betonové stromy, takže sochařka par excellence i ve veřejném prostoru a v současné době dělá práce i jinam do Uherského.
3: Na výstavě lidé uvidí taky její interaktivní dětská díla, původně vytvořená pro výstavu v Japonsku.
4: Samozřejmě bych rád připomněl ještě i ty její kaleidoskopy a krasohledy i v venkovním prostoru a rozhodně to nesmíte minout.
3: Doplňuje kurátor Palata z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Erasmus Rotterdamský kdysi řekl, doma jsem tam, kde mám knihovnu. Máte doma nějakou knihovnu? Další knižní tipy a novinky představí regionální znalec literatury Martin Frič z Liberce. A vy se inspirujte.
1: Začneme knížkou, na kterou se dlouho čekalo a kterou moc doporučuji. Pavel Kosatík, O tom Benešovi. Zvláštní název, O tom Benešovi. A už ten název něco vlastně vystihuje. Edvard Beneš, jedna z nejznámějších postav 20. století, jeden z otců Československa v roce 1918 a pak také člověk sporných rozhodnutí v letech 1938 za druhé světové války, po roce 1945, v roce 1948. Jak se na tohohle člověka dnes dívat? Jak hledat fakta? Pavel Kosatík se ptá, budeme se donekonečna přít, co jsme měli dělat za doby Mnichova, jestli na někoho něco nesvádíme, kdo může za naši orientaci místo Západu k Sovětskému svazu, která nás pak táhla sebou a táhla hodně hluboko. Kniha Pavla Kosatíka tyhle otázky zajímavě nasvěcuje a Pavel Kosatík psát umí. Takže O tom Benešovi si určitě přečtěte a popřemýšlejte. V těchto dnech brzy budeme znát vítěze nového ročníku knihy roku Libereckého kraje. Moc se na to těším, podívejte se na web téhle soutěže a já připomenu dvě knihy, které jsou nominované a které s historií souvisí a které jsou skvělé. Jedna se jmenuje Narrativ 1945 a je to 18 textů výtečných autorů, třeba Pavla Kopřivy, velkého znalce skla, Michala Stehlíka, Martina Gromana, vynikající historici a popularizátoři, Kateřina Portman z Technické univerzity. 18 textů o válečné době, o poválečné době dávají zajímavá témata k přemýšlení. No a nakonec trochu krásy a světla. Gottfried Josef Wurps, Světlem a stínem. Tak se jmenuje výpravná, nádherná obrazová publikace, kterou vydalo Severočeské muzeum a která představuje významného meziválečného fotografa, věnoval se hlavně Friedlandsku a Gottfried Josef Wurps uměl nádherně, řekněme, kreslit světlem, fotografovat pohledy na měnící se městskou krajinu. Kdybyste přemýšleli o nějakém dárku pro někoho, kdo má rád náš kraj, tak tahle knížka určitě by měla být ve vašem hledáčku.
0: Dodává na závěr Martin Frič. Děkujeme. Takové bylo naše knižní okénko kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec.

Dobrý čtvrteční podvečer s Českým rozhlasem Liberec. Je 11.6. v kalendáři Bruno, všechno nejlepší. Tip na sobotu 13.6. pochod na Královku s námi s Českým rozhlasem Liberec. Vezměte rodinu, přátelé nebo jen dobrou náladu a vydejte se s námi na oblíbený výšlap do Jizerských hor. Český rozhlas Liberec pořádá už 6. ročník pochodu na Královku, který se uskuteční právě v sobotu 13. června v dopoledních hodinách. Čeká vás příjemná trasa, krásné výhledy a pohodová atmosféra u jedné z nejznámějších horských rozhleden. Vyrážíme z Bedřichova, otočka Maliník. Registrovat se můžete v den akce mezi 8. a 10. hodinou přímo na místě u našeho zeleného stanu. V sobotu 13. o 12 hodin můžete vyrazit i do Veseckého areálu do Liberce. Čeká vás 15. ročník hudebního festivalu o 12 hodin. Čas a prostor tvoří naši realitu a existence má svá neměnná pravidla. Takový je podtitul. Opět uvidíte ve sportovním areálu hudební festival Ještěckou Odiseu, tentokrát ale už druhou červnovou sobotu. Ten týžden v sobotu, třetí tip, můžete zavítat do Jedličkova ústavu na zahradní slavnost o 12. Rok se s rokem sešel a opět se nezadržitelně blíží den radosti, pohody a milých setkání, tak vás tímto zveme na zahradní slavnost. Příjemné odpoledne, plné hudby a dobrého jídla a pití, chybět nebude ani prodej výrobků ze sociálně terapeutických dílen, tak si přijďte užít fajn den. No a ještě čtvrtý tip, zveme všechny děti, rodiče, prarodiče i přátelé na den, kdy se město promění v jeden velký prostor pro setkávání, zábavu a společné chvíle. Festival Rodináda rozjíbe v sobotu 13. o 10. do 20. hodiny v Jablonci na Nisou, ulici Palackého a okolí Jablonecké přehrady. Těšit se můžete na dobré jídlo, kulturní program a hromadu společných zážitků. Třeba Vikýř pro vás připraví stanoviště, kde si děti a rodiče mohou vyzkoušet různé hry, pohybové i kreativní aktivity. Parlament mládeže připraví sportovní závod s nečekanými překážkami pro týmy a podobně. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodové nadcházející červnové dny s Českým rozhlasem Liberec. Dobrý večer.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, Kultura pod Ještědem. Třetím dílem dnes pokračuje seriál Perličky z příběhů Liberecka a neb putování naším krajem za knížkami a jejich autory. Dnešní putování má podtitul Hospody, putiky a nálevny. Liberecké hostince a nálevny ve svých textech zmiňují například Josef Kajetán Tyl, Jan Neruda nebo Vladimír Páral. Krásné téma. Zpracovali ho znalci regionální literatury Františka Dudková, Párisová a Marek Sekera z Liberecké krajské vědecké knihovny. Hezký poslech dalšího dílu.
1: Různých putik, hospod a kořelen. V městě na 180 je. Znepokojivé je, zvažte jen, co se tady toho vypije.
2: Říká v básni Sága o starci z Ještědu německý liberecký rodák Benjamin Bayer.
3: 180? To máme dnes co dělat, než všechny ty liberecké hospody projdeme.
2: Zastavíme se jen v několika. Řada jich zanikla a některé nikdo jiný nezmiňuje. Třeba ty s půvabnými názvy Konev, Knoflíkář, Křenová omáčka nebo Divý muž už nenajdeme.
3: Škoda, ale i tak jich zbývá dost.
2: Rozhodně. Už Jan Neruda zmiňuje, že Liberec má jméno od jaké sliberky opevněné hospody.
3: To ledacos vysvětluje. Začneme třeba ve starobylém hostinci u stromu.
2: Co mi tu natočíš?
3: 100% poezii Ferdinanda Zigmunda, který v roce 1865 napsal báseň Co dělají liberečáci, když narazí v hospodě na špatné pivo. Přeložil ji Otokar Sim.
4: Tak už je to zařízené. 7 každý v krčmu žene se. Doma nemá pokoje, neb líp tam chutnají nápoje. Někdy se jich řada šine z jedné hospody do jiné. Než mít břečku na jazyku, mají často to ve zvyku. Neřeknou nic za žádný svět, než šenkýře si rozházet. Někdy to ku podivu, než v něm je spíš v tom pivu. Jeden zbalí čapku teda, druhý ze židle se zvedá, třetí praví, žena má, bolest břicha dneska má. Čtvrtý říká, zítra znova musím časně do Turnova. Pátý, dřív než padnou stíny, musím koupit cos na křtiny. Šestý, vznikl mojí malé, vřet na noze nenadále. Kdo by o to ale stál, mohl by je vidět dál, jak u stromu diskutují, o pivu nahlas mudrují.
2: Dnes je tam jen vinotéka a orientální restaurace.
3: V tom případě tě zavedu do Moskevské ulice, kde v hotelu u Dubu v roce 1911 nocoval Franz Kafka.
2: Ten už tam nenajdeš. Byl před více než 100 lety přestavěn na pojišťovnu Union.
3: Aha, nedá se nic dělat. Další stopy France Kafky najdeme v Anandě ve Frýdlantské ulici.
4: Živím se zde brusinkovým mlékem, herkulem, plněnou kapustou, ovocnou polévkou a jinými dobrými věcmi. A lituji vás, že mi to nemůžete ani závidět, referoval.
2: A co náměstí? V místech radnice stával hostinec u města Vídně. V textu Slasti a strasti cestujícího Čecha ho popisuje Josef Kajetán Tyl.
1: V prostrané a však dosti neúhledné světnici s učazeným dřevěným stropem seděli tu muži pověstní, bohatí soukeníci. Okolo nich smáli se dnešní divadelní hře a za nimi vypočítávali cenu vlny a indiga. Uprostřed světnice pak honili se okolo biliáru, nad nímž na každém rohu jednoduchá lampa nevelké záře vydávala, 2 statní hráči. Na jejichž domodra pobarvených rukou viděti bylo, že jich všedního dne k něčemu jinému potřebují, nežli k prohánění 5 kuliček.
3: Ty zmínky o modré barvě mi připomínají Nerudův fejeton o Liberci.
2: Neruda si v něm stěžuje i na to, že se musí česká beseda scházet ve veřejné hospůdce s německým názvem Weinstube zum Ungar ve Frýdlantské ulici.
3: Moc Čechů tu asi nebylo.
2: To by se zdivil. Josef Václav Justin Michl byl také překvapen, že se v hostinci u města Vídně setkal s češtinou. Odhadoval, že čeští dělníci tehdy tvořili asi 1/3 obyvatel Liberce.
3: Nesmíme zapomenout na šenk přímo ve sklepení radnice. Píše o něm Václav Kaplický v povídce Liberecké.
2: Jelikož povídka pojednává o vzpouře pláteníků v roce 1772, máš na mysli starou radnici, že?
3: Jasně. O parlamentu, jak se přezdívalo pivnici ve sklepě Nové radnice, psal Milan Exner, ale jeho hrdina románu Svatoušek preferoval Černého medvěda.
4: Sváťa chodil k Černému medvědu. Byla to hospůdka na Tovarišském vrchu, malá a zakouřená jako stará dýmka. Typická čtyřka. Sváťa jí dával přednost před studentskými hospodami. Nedovedl si představit, že by do takové putyky zašel táta nebo nějaký profesor na limonádu. U medvěda to bylo příliš vykřičené.
2: Mnoho libereckých lokálů znal o mnoho let později evidentně i autor Profesionální ženy Vladimír Páral.
1: A kruci, on ten tvůj Liberec z dálky nevypadá špatně, radoval se Rudamach. A až ho uvidíš zblízka, povídal šofér a začal líčit legraci v dupárně Nise, a legraci u zeleného stromu, legraci v kavárně radnice, co tam chodějí paničky, legraci v baru Réva a legraci v lidáku v parku.
2: Páralu světoběžník Rudamach skutečně svědomitě hospody obešel a nakonec skončil v Plzeňce.
3: To je snad literárně nejoblíbenější liberecká hospoda. Například Julius Benko jí před pár lety věnoval 13. báseň ze své sbírky Posledních 31 dní.
4: Ještě spím, když jdu dolů moskevskou v kómatu. Před Plzeňkou vylejvá uklízečka do kanálu ostatky včerejších hostů. Když sprintuju nahoru resuscitovanou moskevskou, Plzeňka praská ve švech, i obtloustlý Němec s brýlemi a po každé vpadnoucí košili sedí na svém místě.
3: Odehrává se zde také povídka o ty hejnice Láska z Plzeňky, z knihy Ztracená závrať, i detektivka Jana Šebelky Případ spravedlivého vraha. Tito autoři se však scházeli i na Nerudově náměstí u Koně či v Neptunu, kam Šebelka umístil další svá díla.
2: A kam mě vezmeš dál?
3: K Jelenovi.
2: Proč zrovna tam?
3: O téhle hospodě píše Oldřich Wagner v povídkové knize Cesta byla dobrá, místy špatná. A taky už zmíněný Julius Benko.
4: U Jelena něžně nezní žoviální žargon ženy. Voda kapající na rezavý kastrol a babí léto tam bylo taky, zavánělo skrz zažloutlé záclony životů plky lidí.
3: A víš, že ve stejnojmenném hostinci, který ovšem byl v ulici Na Svahu, se na přelomu 19. a 20. století konaly schůze sociálně demokratické strany? Jejím členem byl také soukeník Josef Hanych z Růžodolu, autor nářeční sbírky básní Myšlenky, a jeho švagr, básník Josef Schiller, po němž je pojmenována jedna z pavlovických ulic.
2: Pojď radši k jezírku. Restauraci zmiňuje německá autorka Isa Engelmann v knize Návrat pod zelenou střechu a později také již zmiňovaný Vladimír Páral v románu Muka obraznosti.
1: Přímo z práce se dal výrobní náměstek úředním autem dovést na opačný konec dubnového jarního Liberce do restaurace u jezírka. Za plzeňským pivem vždy bujaře ochoten urazit jakoukoliv vzdálenost. Ta je dneska jako křen se smetanou, pochvaloval svou první odpolední Plzeň. Čiperně udělal i druhou, ke třetí pojedl skopové se špenátem, prostě jen tak pro zábavu, a ještě telecí řízek, prostě protože měli telecí. Při veselém hovoru udělal pátou a šestou, a když tu máme to jaro, tak ještě jednu navrch.
3: Tomu říkám splávek. Trochu jako v knize Deštníkář Hanemann libereckého Němce Gustava Adolfa Resla.
4: Také jsme nemohli pochopit, proč nás posílají do kostela, abychom byli blažení, zatímco tatínek chodil domů pravidelně blažený z hospody. Tehdy jsem také nechápal často slýchané rčení, že po vykonané práci se má dobře odpočívat, protože můj tatínek nejlépe odpočíval, když si za kravatu nalil svých 8 ležáků. Dnes už to umím přirozeně docela jinak ocenit a ohodnotit.
2: Tu jsem zvědavá, zda by si takhle dopřával i v Lidových sadech. Víš přece, co píše Jaroslav Rudiš v knize Winterbergova Poslední cesta.
1: Pivo tam bohužel nezřídka mívali kyselé. Nedostatečná hygiena. Smutné, smutné. Nečistili pořádně trubky. Jak říkal otec, trubky se musí čistit pořádně, ať už v hospodě nebo v žárovišti.
3: To se už určitě zlepšilo. Hrdinové detektivek Jaroslava Vilinského tam pili jako o závod a všichni přežili ve zdraví.
2: Až na pár mrtvol.
3: Za to už ovšem pivo nemohlo. Ale víš, co mi došlo?
2: Co pak?
3: Vůbec jsme se nezmínili o tom, z čeho se pilo. Půl litry, sklenice a tak?
2: To můžeme napravit příště. Budeme se totiž věnovat sklářství. Těší se na vás Františka
3: a Marek.

Tak jsme společně nahlédli do nejrůznějších literárních hospod, putik a náleven. Spolu s Františkou Dudkovou Párisovou a jejím kolegou z Liberecké krajské vědecké knihovny Markem Sekyrou. Průvodcovského slova se ujali sami autoři scénáře. Literární ukázky načetli herečka Miroslava Pleštilová a herec Svato.

Takové bylo dnešní vydání Kultury pod ještědem v červnových dnech. Spojili jsme se na začátku s Lucí Bydlasovou, která nám sdělila novinky o hradech a zámcích v Libereckém kraji. Následovala pozvánka do Jablonecké galerie Nisa Factory, představili jsme další knižní novinky, tipy, kam v těchto dnech vyrazit a nakonec jsme zařadili třetí díl premiérové rozhlasové tvorby na téma Liberecké perličky. Opět příští neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těší naslyšenou tvůrce pořadu Tomáš Beneš.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cena benzínu má stoupnout, nafta bude levnější. Liberecké transfuzní stanici meziročně ubývají dárci krve. Liberecký divadelní soubor zítra uvede Žítkovské bohyně. V noci i zítra bude převážně polojasno, v noci 5, přes den 16 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 44 haléře. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat do konce června. Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve. I když jich má v evidenci okolo 6 tisíc, ročně z ní především kvůli věku vyřadí kolem 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku 18 až 60 let. Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Chce přilákat mladé dárce, kteří v evidenci dlouho vydrží, sdělila primářka hematologického a transfuzního oddělení Liberec nemocnice Renata Procházková.
2: Dárci s věkem pokračujícím nám ubývají. Je to tak 50 až 100 dárců ročně, což v tuhle chvíli nehraje roli, protože dárci můžou chodit třeba častěji, ale do budoucna to problém prostě bude, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
0: Návštěvníci malé scény libereckého divadla FX Šaldy zítra uvidí premiéru hry Žítkovské bohyně podle knihy Kateřiny Tučkové. Příběh o ženách s výjimečnými schopnostmi vychází z pravdivých událostí z oblasti Bílých Karpat. Libereckou dramatizaci sama autorka knihy s tvůrčím týmem konzultovala. Režisérkou je Diana Šoltýsová.
3: Mám velice ráda ženské divadlo. Ještě tím, že jsem herečka, tak jsem vždycky trpěla tím, že herečky nemají dost příležitostí. V Žítkovských bohyních nakonec máme muže dva, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace.
0: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, postupně až jasno a k ránu místy mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra přes den očekáváme polojasno až oblačno, dopoledne zataženo, odpoledne se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách to bude 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci? Hele, jak to je takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu? Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku, spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to neskoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o císařovně Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
2: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo tak. Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
2: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
2: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama si říkala.
2: Tak, tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
2: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu něben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: Tak to byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flajgerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni.

Morava Jiří Smlsel se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Rómů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak.

0: a jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, dostanu sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
0: Otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
0: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit. Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangaltumenke bud bacht, zor tesastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jen kratší. Hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady, ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, který fotil v Japonsku, který mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, který jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takovej to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, já jsem prostě malý děti, chodila jsem na avu, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie s dílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie s dílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie s dílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie s dílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie s dílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii s dílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online a až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluju Instagram, mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluju třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce, jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms a mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan, Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost, velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě a pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech, a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec. A takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako

0: Vání, protože si teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
1: První pomoci. První pomoc, ano.
0: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
1: A měl dobré žíly.
0: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní. Tak to jsem
1: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
0: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako... Kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho. Aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
1: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
0: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
1: kam sahají Hujerovi.
0: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
1: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
0: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. A na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou. Z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew, v autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kouskům nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším zámořským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Je to takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

Podoknem se. Někdo schová. Bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: impertinence. Jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohla, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale no to.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: Má, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? A ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplín s novým za to, co mi poslali.
3: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frau Plinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnový.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: Mm-hmm. No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frou Princnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frou Princnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce další jeho kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy?
3: No, tak tedy.
2: No,
3: že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Princnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jaký tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář.
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryové nebo Frou Princnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stajltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude půl šesté.
3: Sophie Chetl Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chetl Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč proboha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozletnou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
4: Slyšíte to, Richardsonova? Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.

0: znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
1: Vstupuje majordomus.
0: No tak, majordome, co se bude dnes podávat? Tak co je? Jste snad hluchý?
1: Probuch, majordoma, hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
2: Nikoli nejsem hluchý, madam.
0: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
2: Je mi to moc líto, madam?
0: Čeho? Je vám líto?
2: Večeře totiž nebude.
0: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
2: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspar totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspara propustila, madam, okamžitě nechali práce.
0: Ne.
2: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
0: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
2: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
0: Co to děláte, člověče?
2: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
0: Tak to snad není možné.
1: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do

0: Jedné v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková.
2: Znáš mě?

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmarja, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi nějaké známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s vnoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysovití zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc, já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, mám přistupeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře, v penzionu Jal, setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě nakletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže... Ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte. Takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytku Místku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jelbu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: No ježi, já vím. Ale ne, já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu se, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: Tož dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku
0: Jaroslave,
1: jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoka, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko, mhm.
1: No, ano, z Moravy.
0: Teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete.
1: Z domy a volám, vás poslouchám a chci mámce a taťkovi.
0: Dobře, jak si... Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou. Na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy. Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý sused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré susedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči a co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnujou času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tuto cestou takhle.
0: To je krásné. no. slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou určitě. Službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaké zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem Asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost. Těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům, nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4:15. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte, možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastní... Ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy... zábavy, prostě dneska to není, dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlédnout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se holt trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano,
0: dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich radám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10 000ovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který nepřípad. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytujou tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda čtyřicátník, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak z těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale a oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířísky, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí, jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme
1: a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jednu volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře. Tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchače odpustí. Mějte se, odpustí. Šťastnou cestu.
3: Mějte se napřítěnou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.
0: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech, těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob.
0: Mm-hmm.
2: Ja? A sociální služby jsou nápomocný tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberg je známým ECHOMem. A zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla, závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni.
0: Mm-hmm.
2: Docela nedávno byla udělané další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberg je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberg, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štemberg je propojen cyklostezkou Olomouc, Štemberg, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No. To zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou tak roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štemberských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce. To já těch papíru pokazím, víte. A na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olmovci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědaví, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte dobrou. Zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, anebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo, ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. No, moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak třeba zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlédnete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste si potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva i doky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že jsou z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi, Ludmila z Brna, no, prostě všechny. A moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtělo elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, že jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte, tak, jo,
2: tak moc vám děkuji,
0: daří.
2: Že jste mě vzal a
0: naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuju.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak jo, tam? Děkuji, představte děkuji. Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit Stepaní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to
3: vy.
0: Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zbrusu nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvaná sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprličku, nějaký perníček pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení. To jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou. A hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní Janičko.
1: Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po 12:30, já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci, kdo mu velí. Paní Iveta je s námi, z Teplic volá, vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže počkejte, já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem je i pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku, pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jako jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Tak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy. Jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauritius, tak o svých zážitcích byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na Kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
0: Ivetko, vy byste to dovysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano.
1: No.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Ano. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: No, taky zdravím všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy na Horním náměstí, nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové užší, takže oni hodně pořádají akci pro lidi, teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný, lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Brouky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál na tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo, hráli perfektně. Tak za chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí dědinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech, nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku, nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, takže mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zdemonstrované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom, já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají, nebo třeba když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami, nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale, mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek, no prostě různé akce, nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy je takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já teďky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy si tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety. Já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občas to oni si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ano,
0: ročníku.
1: Tak zdravím všechny posluchače, Roberta, pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé města. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá, takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastilkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že? Ten Otelo je nádherná role, že? Ale ten Jago, teda to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no nebudeme to počítat.
2: No jestli je to to, co myslím a s čím se objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Kdy vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ona to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. A uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na patě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým, hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Mňau. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učení.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou. I když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám. A díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou z čista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt. Ať je v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezúhonnost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží. Koj železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani klouně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Lidičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalaj zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jakože se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tady lehla holí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dadí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždy tě jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprv se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o koleno není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme stužkou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: Vyhneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatej Antonín.

0: že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát se mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte postarosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prozbou. Pamatujte si, Felcmane, s prozbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo. Protože
2: na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatej přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužskej schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, aby se ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každému štěstí dáš.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mě nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on pokaždý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede se a jde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: A no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to my si představ těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... A postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.